0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Music. First. Express FM.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

Čáda věděl, Bosno je skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám, mě

Prák, mám to tu rád a jsem Pražák. Kolaboruju s elektrozvukem PSA i zkutek rupe. Kurzweil, Roland, Sennheiser, nechodím do špiravých pajzů. Nejvíce

Bacha, bacha, bacha. Odpuste, slečno, ale takhle by to teda nešlo. Dík za drink a to všechno, chápu, jen se koukat je fakt peklo. Jenže takhle blízko mi zase začíná být nízko, trochu těsno, víte co? Tak

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Express FM.
4: Hudba. Na prvním místě.

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Viděl jsi to?
5: A co, jako?
4: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí pasty?
5: No má bejt.
4: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
5: No jak se má asi dostat pastový odpad do třídičky a k recyklaci?
4: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
5: Radši dopíjat ti to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
6: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
7: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
8: Do Prahy.
9: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
10: Proč se culíš?
11: Protože budeme krásní.
10: To už přece jsme.
11: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
10: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
11: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
12: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
13: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
14: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
13: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
14: A můžete využít i výhodné financování.
13: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
15: Music. First.
16: Express FM.

0: Jak vznikají nové kolekce spodního prádla? Co bude trendy v nadcházející sezóně? To a mnohem víc se dozvíte v pořadu Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babu Hači.
1: Na Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
7: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
10: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
11: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
12: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
13: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
12: Check-in?
13: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
12: Recepční.
13: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
12: Bezpečnostní kontrola.
13: Přesně.
12: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
14: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.

0: 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
2: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Hudba na prvním místě. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Je 7 hodin, jsou tady první dnešní zprávy. Poslanec Filip Turek za motoristy zveřejnil na Facebooku omluvu pro organizaci hnutí Duha za svůj výrok, v němž ji spojil s úmrtími při povodních. Turek na základě rozhodnutí Pražského městského soudu zaslal nejprve v pátek svou omluvu organizaci prostřednictvím datové schránky. Další součástí verdiktu soudu bylo její zveřejnění na sociální síti, kde ji má ponechat po dobu nejméně 7 dnů. Španělská vláda schválila 2 dekrety s opatřeními na řešení bytové krize. Podobné návrhy minulý týden odmítl parlament, což přimělo premiéra Petra Sáncheze vypsat předčasné volby na 29. listopad. Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Bronzoví medailisté z letního mistrovství světa rozhodli v Londýně už v úvodním dějství, v němž si dal vlastní gol Vladimír Coufal a poté dvakrát skóroval kapitán Harry Kane. Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a teploty 18 až 23 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: 7 hodin a 2 minuty k tomu. Dobré ráno vám všem. Zdraví vás Václav bez babu. Babu je na dovolené pod pyramidami, tak tam si myslím, jako užívá celkem slušně, takhle pod pyramidami. Já bych řekl, že bude spíš teďka ležet, jinak bude někde pod knížkou, někde u bazénu, sebou plácla, čas od času do něj spadne, pak zase vyleze a bude pokračovat v nic nedělání. A já myslím, že takovouhle dovolenou my můžeme samozřejmě jenom a jenom přát a budeme se těšit na to, až přijde pondělí. Odpočatá, plná energie, elánu. Doufám teda, že nechytla nějakou faraonovu pomstu, že? Před námi Paramore, dáme si Jungle, Vaccines, Churches. Prostě hudba, která je u nás na prvním místě.
0: Express ráno.
2: Express FM.

Středeční ráno na Express FM. Express FM.

0: Tohle jsou Jungle Someday Somewhere, je 10 hodin v 10 minut po 7 hodině. Dobré ráno vám všem. Dívám se na jeden článek, který hovoří o tom, jak se ochránit před deepfakey, před videami, před tím, aby někdo nekopíroval váš hlas. Abyste se prostě ochránili před dobou, která je v podstatě už tady, nebudeme říkat, že už brzy, ale už je v podstatě tady, kdy se objevují videa, kde vystupují někteří třeba i politici v pozicích, ve kterých by je možná někdo rád viděl, ale oni sami sebe ne. Konkrétně se bavíme o italské premiérce Giorgia Meloniové, která podala v pondělí u unijního úřadu pro duševní vlastnictví přihlášku zvukové ochranné známky. A k tomu tedy přiložila nahrávku dlouhou zhruba asi 4 sekundy, v níž dvakrát zazní věta Io sono Giorgia Meloni, tedy jsem Giorgia Meloniová. No a otázka je, jestli to bude přijato. Ona se chce bránit tohle s tou akcí proti falešným nahrávkám svého hlasu. Už v roce 2020 se objevila na americkém webu pornografická deepfake videa s její tváří. Letos v květnu pak sama zveřejnila falešný AI snímek, ve kterém je ve spodním prádle jako varování, že podvrh může zasáhnout kohokoliv. A je to pravda. Takže Io sono Giorgia Meloni. Pokud byste si chtěli svůj hlas jako nějak taky zaregistrovat, aby nepropadl těmhle svým věcem, tak prosím vás tam neříkejte Io sono Giorgia Meloni, ale stačí třeba já jsem Pepa Novák. Blbý, já vím. Omlouvám se všem Pepům Novákům, že jsem to teďka jako takhle řekl, no nic. Vaccine zprávě teď. Teenage Icon.
1: Express ráno. Express ráno.

0: Pod hlavičkou novinka Churches a jejich single Roses. Ovšem dnes se to zase změní, protože je středa a pět novinek propluje do našeho playlistu. Kluci v driveu vám vše pečlivě všechno vysvětlí. Za chvíli Mumford & Sons.
1: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní výřivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Výřivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly.cz. A pohodička na terase taky potěší.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
9: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Express FM.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržím.

0: Je April, pod taktovkou Gufrau, nechci, 7 hodin a 27 minut, dobré ráno vám všem. Dnes večer po 19. hodině nás čeká další díl, který se jmenuje Express Star, ve kterém se objevují lidé, kteří se objevili v televizi, konkrétně v televizi Nova, ať už tam pracují, ať už tam jsou jako hosté, nebo mají nějaký kreativní myšlení a tudíž tam prostě pomáhají s nějakým programem. Kdo tam je? Je tam žena, dívka, která pochází z Opavy, pracuje jako beauty konzultantka, a taky se objevila pro letošní podzim na obrazovkách a platformě OnePlay v 6. řadě reality show Love Island. Byť tam nebyla dlouho, tak přeci jenom tam zanechala svoji výraznou stopu. Bavíme se o Adrině Nguyen, která byla hostem u Michala Plška, který si s ní povídal. A otázky samozřejmě zněly o tom, jak třeba, proč se přihlásila do Love Islandu, jaký bylo si zvyknout na všude přítomný kamery, co se tam o sobě dozvěděla, proč zkusila potlačit ego, aby tam mohla strávit víc času. Šla by do další reality show a má zkušenosti s rasismem, zvláště když jako dívka romsko-vietnamského původu vyrůstala v Opavě. Tyto a mnohé další otázky budou zodpovězeny právě dnes po 19. hodině. Jak všem těm, kteří se nechtějí jako čekat a mají čas, můžou se podívat na náš web expressfm.cz, kde už rozhovor si můžou nejenom poslechnout, ale také i přečíst.
1: Express Star. Na Expressu.

0: Carlita, Sophie Tucker, Manhattan v Express ránu, 7:35. Řekl bych, že je nejvyšší čas se podívat na to, jak to vypadá na těch silnicích. Děláme to pravidelně. V tento čas ani teď to nebude výjimkou. Takže pokud jedete v tuto chvíli po D6, tak máme tam na 35. kilometru ve směru na Prahu dopravní nehodu. D7, což je hned vedle, 12. kilometr ve směru na Chomutov, tam je nehoda náklaďáku. Průjezd je se zvýšenou opatrností. Na místě už by měla být policie. Trasa Svitavy Havlíčku v Brod u Krouny, je tam dopravní nehoda. Komplikace jsou ale také na trase Český Těšín Opava na 11260. kilometr, konkrétně u Kravářova. Je tam dopravní nehoda dvou osobních aut. Naštěstí je to bez zranění.
1: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
1: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku? Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz. Express FM.

0: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Divadlo v dlouhé uvádí
6: dobrodružnou inscenaci o síle představivosti pro děti i dospělé. Jak vidět neviditelné.
7: Co když ty největší dobrodružství nezažijete někde venku, ale uvnitř vlastní hlavy? Jak vidět neviditelné?
6: Divadlo v dlouhé.
8: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoclinic, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoclinic 800

0: října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Express. Music first. Express FM.

Tohle jsou dva bráchové Overmono a After the Rain na Expressu 7:50. Tak ABC, CBS, Fox a NBC, tenhle z ty čtyři televize, si mezi sebou rozdělovali pravidelně, kdo bude vysílat živě udílení cen Emmy. Nakonec tady všechny televize, ty standardní, utřely a nakonec to všechno schrábla Amazon Prime Video, který možná máte i ve svým předplatným. Řekl bych, že je to docela fajn, protože pak nemusíte pátrat potom, kdy to bude, kde to bude, jak se na to mám někde pokoutně dívat, když to máte potom v rámci tedy toho té jedné platby za tu jednu televizi. Já vím, že jich platíte asi možná víc. V každém případě se samozřejmě tady také sledovalo to, že hold prostě televize jako takové jsou úplně na úbytě, ale přeci jenom tyhle ty streamovací služby dokážou pružněji možná zareagovat na některé tyto záležitosti. No a tak tedy se to posouvá. Stejně tak jako třeba Oscary se budou od roku 2029 celosvětově přesouvat na YouTube Live. Tak tolik tedy novinky ve streamovacích službách a doufám, že příští rok Emmy už si můžeme vychutnat i u nás tady jednoduše v České republice. Declan McKenna, Brazil, za chvíli Dua Lipa, Dance the Night.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Česká republika obdržela první platbu z unijního obranného nástroje SAFE. Konkrétně získala 309 milionů eur, tedy 15% z celkově přidělených 2 miliard eur. Peníze z obraného úvěru mají směřovat na tanky Leopard, vozy Tatra T-815 a z půjčky má být také financována možnost vojenského využití dálnice D-11. Američanka Krista Pike, která minulý týden po nezdařené popravě smrtící injekcí ve státě Tennessee skončila v nemocnici, je při vědomí a komunikuje. 50-letá Pajková byla odsouzena k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky spáchanou v 18 letech. V konání olympijských her v roce 2036 mají zájem Indie, Katar, Jihoafrická republika, Korea, Německo, Maďarsko a Turecko. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor s tím, že do konce října přijímá případné další přihlášky do boje o nejbližší volnou letní olympiádu. Jejího pořadatele vybere v roce 2029 hlasováním všech členů. Dnes bude pooblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a jinak teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Každý den, když jedu výtahem sem do rádia, tak na obrazovce, na tom monitoru tam běží nějaké informace. 10. sezóna Jak nás vidí svět už je na streamu, tak já jsem se tam podíval a podělím se o nějaké drobné pocity z tohoto posledního zatím tedy ročníku. Co je před námi, to je Blessed Madonna, Clementine Douglas a nebo také Role Model High Hopes 3000.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle byl role model High Hopes 3000. Tak máme takový monitor v našem tady barákovým výtahu. Máme hnedka 3 výtahy nebo 4 a vždycky tam běží jako co je nového. A dozvěděl jsem se, a už jsem se na to chystal poměrně dávno, že se podívám na to, jak nás vidí svět. 10. řada už je na streamu a tak třeba stojí za to se podívat na to, jak to bylo loni. Třeba česká smaženka očima cizinců, jaké národy jí milují a třeba taky to, jak ochutná první smažené nebo smažené syrečky, jestli tím to chutnalo nebo ne. Co tam je v novém roce? Tak třeba jsou tam bramborové placky, které téměř nikomu snad jako nechutnaly, což mě přišlo teda jako divný. Možná byly jenom špatně připraveny, těžko říct, někdo by tam chtěl do toho dát nějaký avokádo nebo tak, tak to mě přijde jako divný. A pak se tam nabízí samozřejmě také pivní guláš, kdy někdo tvrdí, že to chutná jako sprchový gel a jedna z těch testujících z ciziny, myslím, že byla z Chorvatska, že by se radši dala ten guláš z mači, nežli z piva, jo. Tvarohové buchty očima cizincům také jako nic moc. No a opíkaly se i buřty. A ty tedy překvapivě hodně lidem chutnaly. Ale jak jsem se tak koukal, tak málo kdo si je dobře opek. Většinou to bylo jenom tak jako, že ohřátý, ale jinak to nebylo jako vůbec nic moc. Prostě my máme rádi ty ježky, když to prostě tam lidé si nad tím pozastavovali, jak to tak dlouho trvá, že než se upeče takový špekáček. A vlastně nešlo ani o špekáček, byl to taková spíš delší nějaká klobása, jako liberečák spíš, jo. Takže přišlo mi to trošku jako divný, že zrovna tohle to bude více lidem chutnat. Ale taky mě přišlo divný, že se to pořádně neopekli. To prostě s tím nejsou zkušenosti a nikdo jim s tím neporadil, což byla velká chyba, protože vy ještě si možná mnohem víc pochutnali a mám chuť na špekáček. Dáme se Fontaine's DC, co vy na to?
1: Express ráno. Express ráno.

0: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
1: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termíny na vyšetření plodnosti nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
4: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
5: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
6: Mami!
5: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
6: Vystřihovali jsme slona.
5: Vystřihovali?
6: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
7: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
8: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
9: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
10: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

0: Tak tohle byly Depeche Mode, teď už je to o dopravě, pardon, pozor si dejte v Plzni, pokud jdete okolo Litic, máme tam na 27 dopravní nehodu dvou osobáků, komplikace jsou i na Dlouhé Louce u Českých Budějovic, i tam se řeší dopravní nehoda, z dvou osobáků jsou to hnedka tři, pokud jedete v tuto chvíli na D48, 44. kilometr ve směru na Olomouc, hromadná překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností, jsou tam dvě vozidla, ale samozřejmě větší komplikace kvůli vyšetřování.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
1: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku? Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz.
3: Express FM.

0: Express Filmex.
1: Debutující slovenská režisérka Martina Buchelová se svou hravou a nápaditou komedií Milovník ne bojovník uhranula diváky na festivalu v Karlových Varech a odvezla si cenu soutěže Proxima. Od tohoto čtvrtka se u ní můžeme od srdce smát v kinech. S tímhle Feel Good Movie se vrátíme do léta a užijeme si ho tak, jako by nám znovu bylo náct a byli jsme zamilovaní. Andrej má tajný plán. Nedělat blbosti, nikam nechodit, trávit čas se svojí babičkou a hlavně nelézt v opilosti na vysoké stromy, ze kterých se pak neumí dostat dolů. Jednoho dne narazí ale na Mišu a ti dva se nad sklenicí Fanty dají do řeči. Boj o jejich křehkou lásku v tomhle šíleném světě začíná. Hlavní role stvárnili Adam Kubala a Michaela Kostková.
2: Já nechcem spoznat nového chlapce. Asi hovoril, že jdeme babke.
3: No však on má těž babku.
4: Chcete si zahrát nějakou hru?
2: Já si zahrám.
4: Hej?
5: Kdyby se někdo páčí, že?
6: Jak vyzerá?
2: Nevím.
1: Fanoušci skupiny Queen v kinech po omezený čas, a to od 7. do 11. října, uvidí záznam jednoho z nejslavnějších stadionových koncertů všech dob. A to v dosud neviděné kvalitě a s bonusovým obsahem. Film Queen Budapest diváky vrátí v čase do 27. července roku 1986, kdy skupina na NEP stadionu odehrála před 80 tisíci diváky koncert v rámci proslulého turné Magic Tour, které bylo poslední šňůrou s Freddiem Mercurym. Koncert se uskutečnil 3 roky před pádem komunismu a stal se tak jedním z prvních vystoupení západní rockové kapely za maďarskou železnou oponou. Pro tamní úřady a filmový průmysl to mělo tak velký význam, že byla sestavena skupina nejlepších filmových kameramanů a techniků v zemi, aby tento okamžik zachytili pro budoucí generace.
7: Interview. Oh, don't be ridiculous.

0: Express Filmix
1: na Express FM.
2: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
1: Express.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM. Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
9: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
10: Vy chytralí. S chytrártem jsme ušetřili.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
12: Venus Plus. Záclony, závěsy, garníže, kolejnice. Vše pro vaše okna. Možnost šití a instalace. Venus Plus.cz.
13: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show, support, smasher. 10. října Blood Red Shoes. Cargo Gallery.
14: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
15: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
16: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
15: Informační služby?
16: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
15: Kavárna?
16: Ne. Pro naše hosty začíná dovolená už tady.
15: Salonek.
16: Správně, uhodlo si.
15: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
17: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní

0: Já se přiznám, že tady ve studiu teďka nejsem vůbec sám. Nazdar kucí, kluci z driveu, Michal a Peťa, ahoj. Čau. Počkej, ty jsi tady na dvojce vlastně.
1: No.
0: Jo. Hezky zapínám tady to. Dobrý, už tam jste všichni.
1: Ahoj, pravdomluvnej Vašku.
0: Ahoj,
1: Vašku.
0: Už jsme tady probírali lehce jenom fotbal. Já se říkám, jak ten španělský trenér náš, jak musí být nešťastný. Šulcík nejdřív prostě takovým nějakým hrozným zákrokem nás vyřadí do deseti. A ne kvůli tomu asi, ale trochu pomohl tomu, jak jsme prohráli.
2: Určitě to jako zhoršil, ten herní obraz.
0: Ano, že? Ano. A včera. A zase ten vlastenec, to muselo být, to musel být masakr. Bavíme se o fotbale pro všechny, kteří nevědí.
1: Jo, já myslím, že mu probíhal hlavou chorvatský scénář a říkal si, snad nebudem horší.
2: No, tak jako je pravda, že pořád jsme dostali o 4 góly méně než Chorvati.
0: Jo.
3: No to mě moc neuchvácholilo teda.
2: No, tak musíš v tom hledat aspoň malý pozitiva, že?
1: Já v tom vidím pozitivu, že se kluci podívali na pořádný stadion.
2: To je pravda, no. Že?
0: Kdo pak, když si zahraje zase na Wembley, že jo?
2: Jestli se tam bude hrát nějaký mistrovství, tak se tam možná nepodívají.
1: A teda, co bych chtěl vyzdvihnout, jsou český fanoušci, jako. My jsme prodávali 3-0 a on doputil a tam jeli Češi do toho, jako fakt dobrý, jako. To musím říct, že jako cool.
0: Tak asi se napravili trošičku i to, tu reputaci po té, co tenkrát vlastně jako vyhvízdali, že tam nešli ty naši hráči poděkovat těm divákům a nakonec za to dostali strašnou bídu tenkrát, no. A to v tom
2: zaslouženě.
0: No ale Souček šel poděkovat a dostal za to vyhazov, že? Alespoň z pozice teda jako kapitána.
2: Ale on nešel poděkovat, on nešel seřvat, že na ně nemají pískat.
0: No to je jedno, ale
2: no,
0: byl tam.
2: No jako byl
0: to,
2: tam, no.
0: To je fuk, no.
2: To je jedno, no. A teďka jsem viděl, jak se potkal s nima v Anglii, Souček se zbytkem nároďáku, protože byli jako u něj doma vlastně a vypadalo to na družnou atmosféru, tak třeba se to ještě změní k lepšímu.
0: No asi jo. Hele, proč...
2: my tady nejsme vůbec kvůli fotbalu.
0: My tady vlastně nejste vůbec kvůli fotbalu.
1: To je kvůli zahrádkaření, že jo?
0: Přesně tak. Bude hnojení a příprava na zimu. Ne, já jsem chtěl, vy vlastně budete dneska rozdávat desku Skylineu.
2: Je to tak a ještě k tomu dva lupeny na jejich koncert, jestli se nepletu.
0: Přesně. Kdy to
2: tak
0: bude, co to bude? Jenom aby jsme
2: no
0: to...
2: musíte poslouchat mezi 16. a 19.
0: No, dobře.
2: Ale
1: Express FM.
2: Express FM, Express Drive. Ale řeknu vám vlastně takový jako vodítko, že mezi 18. a 19. to nemáme šanci stihnout, protože tam máme 5 novinek, jo. Mm-hmm. Takže je velmi pravděpodobné, že to bude mezi tady 16. a 18. Takže se vám to už jako zkrátilo na 2 hodiny ten povinný poslech. No a až uslyšíte Skyline a nějaký jejich song, třeba Godzilla, tak musíte rychle volat naše číslo 602 604 903 a kdo první se dovolá, ten získá podepsaný vinyl Skyline a dva lupeny na jejich koncert na pražské Cargo Gallery.
0: Jasně.
1: Který se blíží vyprodání, takže to bude exkluzivitka. My jsme Radka Budeše jako přesvědčili o tom, že to musí podepsat a já prozradím, že jediný rozmazaný podpis je Radku.
2: On už totiž měl vypsanou fixu.
1: A navíc to jediné, je to vlastně milník, jo, protože to je vlastně poslední deska jejich v angličtině, takže jako myslím
0: tak,
1: si, že...
0: Takhle třeba bude, samozřejmě víme, že bude další v češtině,
1: no.
0: Ale pak se třeba k angličtině zase vrátí, ne?
2: No jo. Takhle, ona to je možná...
0: Nebo už to bude poslední deska?
2: Ona to je možná jejich poslední jako dlouhohrající deska dokonce tady ten vinyl.
0: No, on už se to moc nevyplácí, no.
2: No právě.
0: Když cestou spíš takže, nějaký EPček.
2: Takže unikátní příležitost, musíte poslouchat dneska.
0: Jo, takže prosím vás, tenhle ten song, až uslyšíte dneska večer v driveu, pak musíte tady... Bude to teda tenhle ten?
2: Jo, Godzilla.
1: Teď už není cesta zpátky. Já jsem chtěl říct, až už slyšíte Gorillaz, ale ty už slyšíte potom.
2: Až už je Godzilla, prosím vás, tak volejte.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Zahájení frankfurtského knižního beletrhu, na němž je letos Česko čestným hostem, přináší emoce. Ačkoliv čeští organizátoři akce do poslední chvíle nepotvrzovali, zda se akce zúčastní ministr kultury Otto Klempíř, kritici měli jasno, přijede. Při jeho včerejším projevu se ozvaly kritické hlasy, připomněli mu jeho spolupráci s STB. Írán by mohl zničit města jako Los Angeles nebo San Diego, prohlásil v pondělí americký prezident Donald Trump s tím, že by se jednalo o malou daň za vítězství. Výroky na sjezdu na podporu republikánů v Nebrasce před volbami do kongresu pobouřil demokratické lídry Kalifornie, kteří se proti ním ostře ohradili. Český hokejový útočník Tomáš Hertl se v duelu proti Seattlu blízkl 4 body za 2 góly a 2 asistence, pomohl Vegas k výhře 6-2 a na startu sezóny NHL je nejproduktivnějším Čechem. Útočník Jiří Kulich asistoval u rozhodujícího gólu Buffalo při výhře 3-2 v prodloužení nad Minnesotou a připsal si 2. bod v sezóně. Karel Vejmelka 30 zákroky pomohl Utahu k výhře 5-3 na ledě New Jersey. Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, teploty 18 až 23 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Vstupujeme s 9. hodinou do poslední hodiny Express rána. Zdraví vás Václav Jusí, nám přeju všechno nejlepší k dnešnímu svátku. A samo sebou, pokud máte narozeniny, tak se taky připojujeme, to je jasná věc. Co budeme hrát? Čekají nás Red Hot Chili Peppers a taky nejhranější song na Express FM, kterými jsou Sestry Keenovy. Nebo chcete-li Ray, Ama Absolutely a jejich Joy.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Ray Ama Absolutely Joy na Express FM. Tohle jsou holky, které samozřejmě jsou rády, když jejich muzika je na vrcholku hitparád, ale není tu ta úplně meta, protože nejdůležitější je to, aby ta muzika rozdávala tu radost. Stejně tak, jako se to dělo právě při tom singlu. Taylor Swift asi taky ráda dávám svoje dobré nálady svému publiku a svým Swifties. Nicméně oslavila své 16. kariérní umístění na prvním místě hitparády Billboard Hot 100 se singlem Patient Hero. A tahle skladba, která hvězdně obsazuje videoklip, debutovala na MTV. Jejím čtvrtým místem je první místo, nebo jejím čtvrtým místem číslo 1 v roce 2026 po Opalite, I Knew It, I Knew You a Fate of Ophelia. A Taylor Swift se také blíží historickému rekordu Beatles z 20 hity na vrcholu hitparády Hot 100, což je tedy výkon, který je bezkonkurenční už 56 let. A ona už je od toho jenom kousíček, aby to zvládla. Stačí potom jedna deska plnotučná a je to tam. Tak zatím se tak tedy jako nestalo, ale co není, může být. Před námi nikoli Taylor Swift, ale Pink Panthers a I Spice. Boys. A liar.
1: Středeční ráno na Express FM.

0: Seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošlej to heslo, jinak tě reportuji.
2: Trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem starší než ty.
4: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
6: O2. Více ze života.
7: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
8: Spěchejte na www.webglobe.cz.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snacky, Cabanos Favorite, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
11: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
12: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Roztylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Roztyly.cz. A pohodička na terase taky potěší.
13: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
14: Do Brna, do Prahy.
15: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
16: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
17: Izomat stavebniny.
18: Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
19: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
20: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
21: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
20: Těšíme se na vás.
22: Music. First.
23: Express FM.

0: KSI, Youngblood, Apology, Patient na Express FM. 9 hodin a 28 minut, pojďme se podívat na silnice. Plzeň směr Klatovy, u Letic je dopravní nehoda dvou osobáků. Komplikace se řeší také na příjezdu do Prahy po D1 na 7. kilometru. Je tam dodávka a motorka, které se mezi sebou jaksi nedohodly, kdo bude mít přednost. A ještě komplikace je na Dlouhé Louce v obci České Budějovice. Tři osobáky, na místě už jsou složky IZS.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
1: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku. Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz.
3: Express FM.

0: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní výřivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Výřivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od Mall a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
5: Promění.
4: A v novou sukínku?
5: Promění.
4: A v paraplíčko?
5: Promění.
4: I na obal pro pastelky?
5: I v obal.
4: A v baťůžek?
5: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
6: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
4: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati? A...
5: Běž už.
6: Více na cestaodpadu.cz.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Venus Plus. Záclony, závěsy, garníže, kolejnice. Vše pro vaše okna. Možnost šití a instalace. Venusplus.cz.
8: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show. Support Smasher. 10. října Blood Red Shoes. Cargo Gallery.
9: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
10: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
12: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení z cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
13: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
14: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
13: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
14: A můžete využít i výhodné financování.
13: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
15: Hudba na prvním místě.
16: Express FM.

jak tam říkají. V každém případě jde o legendární true crime story, kdy Ted Kaczynski měl na svědomí 24 zranění, ale také 3 lidské životy, kdy posílal bomby s tím, že prostě bojoval proti technologiím a proti pokroku. Nakonec ho tady našli. Pro někoho z těch diváků, kteří na to koukali, to bylo velké zklamání, ale musím říct, že tenhle ten film mě docela bavil. Skvělý tam byl ten kluk, který vlastně stvárnil mladého Unabombera Jacob Tremblay, a taky skvělá byla Shailene Woodley a v neposlední řadě i Russell Crowe. Takže tohle to je ode mě takový tip. Nečekejte žádnou velkou akci, to rozhodně ne. Je to prostě takový jako drama, psychologický thriller. Takže asi tak. 9.45 pokračujeme s hudbou. Už je Gracie Abrams. That's so true.

Gigu a Aerostar Woman, je 9 hodin 51 minut. Tak už se nám uchýl konec k dnešnímu Express ránu, o čem jsme se bavili, že premiérka italská Giorgia Meloni, Io sono Giorgia Meloni, tyhle 4 sekundy a jedna věta má odchránit před AI deepfakey. Haha. Jak nás vidí svět, 10. řada už je na streamu a taky třeba, že ceny Emmy budou o dalších 6 let na Amazon Prime, tedy už budou volně přístupné i normální veřejnosti, tedy co se týká předplatného po celém světě. Tak tolik, a samozřejmě jsme to probrali mnohem více, proběhlo během dnešního rána. Teď už se chystá dopoledne, za malou chvíli tady bude Míša, ale také další hudba. 20 minutes, právě teď, Bloom.

0: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
1: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Express FM.
8: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Za syna se vydával podvodník, který muže z Olomouce připravil o 100 000 korun. Za domnělého syna totiž uhradil dvě faktury. Až poté zjistil, že jej skutečný potomek o žádnou finanční výpomoc nežádal. Ruská armáda v noci na středu podnikla masivní kombinovaný útok na Ukrajinu, při kterém použila balistické rakety, řízené střely a útočné drony. Informoval o tom list Ukrajinská pravda, podle něhož zásah dostali Kyjev, Dnipro, Záporoží nebo Sumy. Jenom v hlavním městě místní obyvatelé hlásí desítky explozí. Ukrajinské úřady mluví o mrtvých i zraněných. Lionel Messi se při rozlučce s argentinskou reprezentací podílel na všech třech gólech při výhře 3-0 nad Beninem. Hvězdný fotbalista v přípravném utkání v Buenos Aires na první dvě branky letošních vícemistrů světa přihrál a skóre zápasu pečetil v 71. minutě z penalty. A dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle to byla Olivia Rodrigo, The Cure, krátce po desáté na Express FM, ze studia vás ze zdraví Míša Tůmová. Dneska mrkneme na jeden zajímavý seriálový thriller. Podíváme se, jak se vyvrbila situace kolem mimosoudního jednání zpěvačky a reperky FKA Twigs s jejím bejvalým Shia LaBeoufem, se kterým měla velký problémy. Postěžujeme si na bydlení, nebo si řekneme, co na sebe prásknul Michael Douglas ve svojí autobiografii. A je to docela vtipný. Středeční dopoledne na Express FM právě startuje a tohleto je Sabrina Carpenter.

0: Django Django Cameos ve čtvrt na 11 na Express FM, kde nám za chvilku zazní taky Post Malone nebo producent Barry Can't Swim, a taky si představíme jeden zajímavý psychotriller seriál, ve kterém teďka září herečka Emmy Rossum, kterou znáte třeba ze seriálu Shameless, Hříšníci, a teďka září v Nový věci.
1: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
2: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. plachtovehaly.agrodabaky.cz
3: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
4: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
5: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
6: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termín na vyšetření plodnosti nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
7: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
8: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
10: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
11: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
10: Salonky.
11: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
10: Úklid.
11: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
10: Ha, kuchař.
11: Správně.
10: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
13: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Music. First.
15: Express FM.

Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance. Taková solidní pohodička takhle při středě. Streamovací platformy se nebojí otvírat různý témata, což je samozřejmě správně. A nová dramatická série s názvem Furious míří docela do černýho. Česky teda posedlost. Vrací totiž pozornost k osudům žen a obětí, které celá aféra kolem Jeffreyho Epsteina a podobných mocných mužů zanechala ve stínu. Tady ten příběh sleduje agentku FBI v podání herečky Emmy Rossum, což jsem říkala, že pokud jste sledovali Shameless, Hříšníky, tak ji velmi dobře znáte. Ta agentka FBI sama utekla před domácím násilím a teďka má vypátrat a dopadnout ženu, která pro změnu vymáhá spravedlnost zabíjením. A v podstatě je to celý velký hon za spravedlností a tím, jak prostě zlomený ženy umějí bojovat za sebe. A je to psychokrimi thriller, který podle mě stojí za povšimnutí. Já se přiznám, že já jsem to ještě neviděla, ale mám to na svém watchlistu, který už začíná být jako strašně dlouhý. A chci se na to mrknout. Furious, česky posedlost, najdete na Disney+. Před námi Florence and the Machine, Ship to Wreck.

Ash, Stop the Wedding na Express FM. Většina úspěšných kapel dře roky, než napíše svoji úplně největší hymnu. Ale najdou se výjimky a mezi ně patří i The Neighborhood. Svůj naprosto nejzásadnější hit, Sweater Weather, spáchali hned jako první věc, když spolu dva kámoši Jesse Rutherford a Zac Ables poprvé seděli v obýváku a zkoušeli ten jeden známý chytlavý kytarový riff, který za chvilku taky uslyšíme. Tenhle ten hit z roku 2012 se stal dokonalým symbolem celé éry sociální sítě Tumblr, kožených bund a devadesátkový nostalgie. A i když od té doby utekla už řada let, 14, tak tahle ta skladba díky TikToku chytla druhou mízu, pozbírala bezmála 5 miliard přehrání, což je neskutečný, a dál žije vlastním životem. No a nás tady teď čeká taky The Neighborhood, Sweater Weather.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
4: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
5: Spěchejte na www.webglobe.cz.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
8: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
11: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
13: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show. Support Smasher. 10. října Blood Red Shoes. Cargo Gallery.
14: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoclinic, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoclinic 800 103 300 800 103 300.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Vyber si ze široké

10 minut před 11. posloucháte Express FM. Zpěvačka FKA Twigs má za sebou dlouhý a vyčerpávající právní boj s hercem Shia LaBeoufem. S tím chodila asi 9 měsíců, někdy mezi rokem 2018 a 2019. To se teda vyplatilo. Obě strany se nakonec dohodly mimo soudně, naštěstí ještě předtím, než teda případ zamířil k soudu, a zrušili veškeré dřívější dohody o mlčenlivosti, což je zajímavý. Zpěvačka vlastním jménem Talia Barnett tak má teďka plně rozvázaný ruce a může o svých zkušenostech z toxického vztahu otevřeně mluvit, pomáhat dalším obětem a podporovat charitativní projekty. Její právník přitom ten její krok označil za obrovský vítězství pro všechny ženy. A já upřímně nerozumím tomu, proč na to Shia přistoupil. Jestli byl, třeba já nevím, hele. Buď ho jako zlobí svědomí a říká si dobře, tak já to přiznám, co všechno jsem dělal a ty o tom můžeš mluvit. A nebo já nevím. No, třeba je to jeden z jeho kroků k sebeočištění. Já jsem někde četla i, že zase se snaží přestat pít a takovýhle věci, tak budiš mu to k dobru. Teď je jenom otázka, jestli něco a kolik toho FKA na toho Shiu práskne. To zatím nevíme, ale můžeme si ji pustit.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Ochránci přírody a dobrovolníci pokračují v záchraně škeblí na březích upouštěné Slavské přehrady. Dosud vrátili do vody přes 70 tisíc vzácných škeblí. Do akce se zapojilo více než 520 dobrovolníků. Bývalý šéf německé rozvědky BND August Hanning, kterého pro podezření ze špionáže zadržela policie, podle německých vyšetřovatelů zřejmě udržoval kontakty s agentem z Azerbajdžánu, napsal týdeník Spiegel. Zkušený kanadský útočník Brett Marchand z Floridy nedokončil s poraněným kolenem zápas v LA a je možné, že ho čeká další pauza. V úterý hrál teprve podruhé od března, poté co přišel o závěr minulé sezóny a v létě byl na nespecifikované operaci. A dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is so sad. Cca 8 minut po 11. tady na Expressu. Sehnat si v Česku vlastní bydlení začíná být docela disciplína pro vyvolený. Podle čerstvých dat z indexu prosperity a finančního zdraví jsme se sice v celkové úrovni bydlení posunuli v Evropě o něco vejš, ale v té klíčové finanční dostupnosti vlastního bydlení držíme naprosto nelichotivý první místo a jsme nejhorší v celé Evropské unii. Na průměrný byt totiž potřebujeme víc než 13 ročních platů. A ten tlak na peněženky je tak obří, že víc než 50% mladých Čechů do 30 let dál žije s rodičema, protože na vlastní střechu nad hlavou jednoduše nedosáhnou. My bychom se s mamkou asi zabili. My se jako milujeme, ale společný bydlení už od nějakých mých 20 prostě jako strašně nefungovalo. Takže jsem šla pryč. Nájemní bydlení sice statisticky vychází výhodněji než nákup bytu, ale ceny letí nahoru a výdaje na domácnost spoustu lidí prostě drtí. Do toho si pojďme říct, že se blbě seznamuje, což je i kvůli dnešní zrychlený době a technologiím hrajícím obrovskou roli, a protože málo kdo se seznamuje naturálně, když přece může místo toho sedět doma na kompu a nechat si vyprat a uvařit od mámy, že jo? Takže pak je nižší porodnost, no a všechno to, všechno jde dohromady úplně ruku v ruce. A je to zvláštní doba tohleto.

0: Tohle to byla stále ještě poměrně nová věc od Taylor Swift s názvem Patient Zero na Express FM, kde si dáme za chvilku taky Miley nebo DMAs a taky si představíme jeden snímek, takový dost syrový, který vychází ze skutečných událostí.
1: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
2: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
8: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
11: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
10: Navádění letadel?
11: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
10: Technik ve věži?
11: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
10: Elektrikář?
11: Jo, přesně tak.
10: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
14: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
13: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
14: A můžete využít i výhodné financování.
13: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
15: Express FM.

0: Za 2 minutky bude 11:30. Tohle byly DMAs se svým trackem Silver na Express FM. Do českých kin míří naprosto mimořádný a syrový polský snímek s názvem Sladký domov režiséra Vojtěcha Smaržovského, který v naší sousední zemi zvedl ze židlí už 3 miliony diváků. Film naprosto nekompromisně otevírá tabuizované téma domácího násilí, které se často schovává za dokonalou fasádou na venek úspěšné rodiny. Režisér při psaní scénáře nesahal po fikci, ale vycházel z reálných lidských příběhů a výpovědí obětí. A pokud chcete tuhle filmovou pecku vidět mezi prvními, tak dnes večer od 7 hodin proběhne ve velkém sále Pražské městské knihovny speciální předpremiéra za osobní účasti režiséra Smaržovského. Vstupenky jsou když tak k dispozici na webu 3kino.cz nebo v síti GoOut.net. A na ČSFD má tenhle ten snímek 85% a recenze jsou dost vypovídající, tak na to mrkněte. Sladký domov.
1: Express FM.

Shy Girl a SG Lewis, Mr. Useless na Express FM. Kdo rozhodně nebyl useless a činil se, tak to byl herec Michael Douglas. Ten nedávno vydal svoji autobiografii s názvem One Hell of a Ride. Tady ta hvězda zhruba 50 celovečeráků v ní vytáhla docela roztomilou historku. Z roku 1990, kdy jako producent filmu Hráči se smrtí vyrazil na večírek po Zlatých glóbech a pěkně se u toho přiopil. No a když u baru tehdy viděl vycházející hvězdu Julie Roberts, jak si přátelsky povídá s jeho mladým synem Cameronem a vypadalo to, že se k něčemu tam schyluje, tak on hrozně zazmatkoval. V opilosti na ní před všema zaječel, ať od něj dává ruce pryč a svůj zlatý globus si strčí tam, kam slunce nesvítí. No a druhý den asi se s kocovinou probral a hnedka prý posílal květiny a omluvy. Nicméně to přátelství s Julií to tehdy prý dost poznamenalo. To je řízek.

0: Jak vznikají nové kolekce spodního prádla? Co bude trendy v nadcházející sezóně? To a mnohem víc se dozvíte v pořadu Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači.
3: Babuhači.
1: Na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.
5: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
6: Švandovo divadlo uvádí
7: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
6: Ukrutně šťastní
7: dle románu Erlinga Jebsena.
6: My si tuhle co umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
7: A jaké je druhé pravidlo?
6: Žádný jiný není.
7: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
8: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
9: Spěchejte na www.webglobe.cz.
10: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
11: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
12: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
11: Dnes musíte vybrat.
12: Mám tady pro vás předvýběr a
11: rozšíříme
12: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
11: Ale je to na
12: vás. Váš názor?
13: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
14: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes.

0: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Music. First.
3: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Taylor Swift oslavila své 16. kariérní umístění na prvním místě hitparády Billboard Hot 100 se singlem Patient Zero. Píseň, jejíž hvězdně obsazený videoklip debutoval na MTV, je jejím čtvrtým místem číslo 1 v roce 2026. Po Opel Light, I Knew It, I Knew You a The Fate of Ophelia. Taylor Swift se blíží historickému rekordu Beatles z 20 hity na vrcholu hitparády Hot 100, což je výkon, který je bezkonkurenční už 56 let. Neexistuje vhodnější píseň k žádosti o ruku než Marry You od Bruno Marse a neexistuje lepší příležitost než je koncert Bruno Marse a útočník Los Angeles Lakers Zaire Williams načasování plně využil. Během koncertu Bruno Marse 2. října na stadionu SoFi v kalifornském Inglewoodu si Williams poklekl na jedno koleno a požádal o ruku svou dlouholetou přítelkyni, modelku Paris Tillman, zatímco Bruno Mars zpíval svou svatební hitovku z roku 2010. Jak romantické. A teď něco rozchodového. FKA Twigs vyřešila svůj nejnovější právní spor s bývalým přítelem Shia LaBeoufem. Spor vznikl v důsledku žaloby, kterou Twigs podala proti LaBeoufovi v prosinci 2020. Tenhle ten páreček chodil spolu přibližně rok. FKA Twigs pak obvinila LaBeoufa mimo jiné ze sexuálního napadení a způsobení citové újmy. Součástí nařízení byla mlčenlivost o jejich vztahu, které bylo zrušeno. Nyní jí toto důležité vítězství zcela osvobozuje a má možnost diskutovat o svých zkušenostech, zastávat se dalších žen, které by mohly být méně privilegované.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ministerstvo životního prostředí požádalo Polsko a Německo o regulaci populace kormorána velkého u Severního a Baltského moře. Ptáci totiž v Česku způsobují škody za desítky milionů korun. WHO požádala ruské úřady o informace ohledně zpráv médií, že se v sibirském ústavu boje proti moru údajně nakazil další zaměstnanec. Uvedla to agentura Reuters. Tomáš Machač v úvodním kole v Šanghaji porazil 1-6, 7-6 a 6-2 Chang Čičena a připsal si první výhru na ATP Tour od Roland Garros. A dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Jazzy a Chris Lorenzo, Invisible, krátce popolední na Express FM. Sociální sítě občas vyplaví nějaký trendy, který jako zní jako úplná blbost, což je podle mě většina. Ale tentokrát to vypadá, že by na jednom z nich mohlo přece jenom něco bejt. Na TikToku se šíří takzvané pravidlo 3 hodin, se kterým přišla americká TikTokerka Rachel Higgins jako recept na to, jak efektivně naložit s večerním časem po tom, co uložíte děti, což má pomoct vašemu vztahu. Celé kouzlo spočívá v rozdělení večera na 3 specifické bloky. V té první hodině mají páry společně uklidit domácnost, aby odpadly všechny hádky o nádobí a další tady ty věci. Ve druhé hodině mají odložit telefony a věnovat se jeden druhýmu. A v té třetí hodině má každý z nich absolutní svobodu dělat si to svoje, co potřebuje, co chce, bez jakýchkoliv soudů. Jak sice říkají odborníci, tak stopky sebou nosit nemusíte a čas si samozřejmě můžete upravit podle vlastní reality a vlastního života, ale nějaký rozumný základ v tom docela vidím. I když jako, co já můžu říkat, já děti nemám, takže vlastně nevím, jak moc je tady to uskutečnitelný, ale třeba vás to inspiruje. Před námi jsou Public Enemy.

Novinka. Novinka. Express FM. Adela.

0: Tohle je Adéla se svým trackem Nicole Kidman, což je nově nasazená novinka tady u nás na Expressu. Za malou chvilku tady bude taky Doja Cat anebo Jamie T.
1: Seš tlustá, fakt nechutný.
2: Pošlej to heslo, jinak tě reportuji.
3: Trapný, všichni se ti smějou.
4: Je nevadí, že jsem starší než ty.
5: Tak co? Líbí se ti tvoje nový video.
6: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečněvsíti.cz.
7: O2. Více ze života. Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. plachtovehaly@agrodabaky.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
10: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
14: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termín na vyšetření plodnosti nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
15: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
16: Brain Market je nově na Brumlovce. Tohle je něco, co byste si neměli nechat ujít. Přijďte si pro doplňky stravy, produkty pro tělo i hlavu, odborné poradenství i přednášky. Brain Market je místo, kde zdravý životní styl dostává konkrétní podobu. Navštivte naše prodejny. V Praze nás najdete na Brumlovce a v Karlíně. V Ostravě Gate Nová Karolína. www.brainmarket.cz. Myslete zdravě.
17: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@podebrady.cz.
18: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
19: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
20: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
19: Těšíme se na vás.
21: Express. Music first.
1: Express FM.

Jamie T, 3310 na Express FM, 2 minutky před 12:30 odpolední. 6. řada reality show Love Island obsadila pro letošní podzim obrazovky televize Nova i platformy OnePlay. Který pár si z Casa Amor vily lásky na Kanárských ostrovech přiveze vítěznou trofej a snad i začínající vztah, tak to ještě nevíme. Za to víme, že o jeden z nejvýraznějších momentů se postarala Adriana Nguyen, přestože ve vile strávila jenom chvíli. A právě Adriana bude tentokrát hostem Michala Plška v pořadu Express Star, který si můžete naladit dnes večer od 7 tady na vlnách našeho rádia, nebo případně ten rozhovor s Adrianou najdete už teď na našem webu expressfm.cz. Express FM. Express. Let's do that song, repeat.

Posloucháte Express FM, tohle to byl track Call It What You Want od Fat Dog. A pokud se chystáte příští rok na festival Rock for People, tak Fat Dog tam potkáte taky. A teď se ale pojďme přesunout do roku 1978. Představte si, jo, píše se rok 1978 a na vrcholu britské albové hitparády se na dlouhých 13 týdnů usadil soundtrack k filmu Pomáda v originále Grease, obsahující hity zpívané ústřední dvojicí Johnem Travoltou a Olivia Newton-John. Je to 48 let, přátelé. Já moc muzikály v oblibě nemám, ale tenhle ten je absolutní klasika a srdcovka jak blázen. Denny Zuko je navždycky v mém srdci i se svým sportákem. Stejně tak celý soundtrack k tomuhle filmu, protože ho považuji za jeden z nejlepších. Tak si pustíme jeden z jeho ústředních tracků. You're the one that I want.

0: Móda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z M&D to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. M&D, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days je do 18. října.
4: Viděl jsi to?
5: A co, jako?
4: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
5: No má bejt.
4: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
5: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
4: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
5: Radši dopij a jdi to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
6: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom. Více na cestaodpadu.cz.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
8: Přímo bych chytrálí. S Chytrartem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrart?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
11: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
12: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Proč se culíš?
14: Protože budeme krásný.
13: To už přece jsme.
14: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
13: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
14: Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
11: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
15: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
16: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
17: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
18: Express FM.
19: Hudba. Na prvním místě.

Asteroids Galaxy Tour The Golden Age, krátce před jednou na Express FM. Já ještě než to tady zabalím, tak mám pro vás jeden poměrně dramatický fun fact nakonec. Věděli jste, že animovaný hit Toy Story 2 málem nikdy nevznikl? Rok před premiérou totiž jeden z nešťastných zaměstnanců Pixaru zadal do počítače příkaz, který bleskově vymazal 90% všech souborů z disku. Panika pak vypukla úplně naplno ve chvíli, kdy studio zjistilo, že jejich zálohovací systém celé měsíce nefungoval správně a oprava by trvala celý rok. Zkázu nakonec zachránila až jedna z animátorek, která měla kompletní zálohu celého filmu na svém domácím notebooku, protože zrovna pracovala z domova kvůli mateřské. Mě je toho chudáka, který tohle spískal, hrozně líto, ale zase díky tomu přišli na tu věc s těma zálohama. No a pak ještě přišla máma superhrdinka z mateřský a všechno zachránila. Tenhle ten příběh má úplně všechno. Možná lepší než ten samotný film. Tímhletím se s váma pro dnešek loučím a těším se zase zítra. Páčko. Express FM.

0: Express FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: V Česku je aktuálně k dispozici 540 tisíc dávek vakcín proti chřipce. V průběhu října a začátkem listopadu má dorazit dalších 400 tisíc. To je více než loni. Zájem o očkování proti chřipce je přitom dlouhodobě nízký, a to i mezi zdravotníky. Američanka Krista Pike, která minulý týden v Tennessee přežila popravu smrtící injekcí a skončila v nemocnici, je podle právníků při vědomí a komunikuje. Fotbalista Lionel Messi se při rozlučce s argentinskou reprezentací podílel na všech třech gólech při výhře 3-0 nad Medinem. Na stadionu v Buenos Aires na první dvě branky přihrál a skóre zápasu spečetil v 71. minutě z penalty. Dnes je polojasno, odpolední maxima vyšplhají k 23 stupňům Celsia, zítra přijde déšť, ale teplota zůstane nad 20 stupni. Bylo 13 hodin a to znamená, že Míšu ve studiu vystřídala Veronika Kloušková. Přeju vám hezkou středu při poslechu stanice Express FM.
1: Radio Express FM.
0: Express FM.

Poslouchali jsme skupinu Jungle a jejich Someday Somewhere. Ještě jednou vám krásný den přeje Veronika. Dnes je významný den pro design, protože oficiálně pro veřejnost startuje 28. ročník největšího českého festivalu designu a módy, který zaplní vybrané pražské prostory až do této neděle. Letošním tématem je světlo. Hlavní dějiště design bloku se vrací do Veletržního paláce a zároveň také jako první akce po rozsáhlé rekonstrukci představí průmyslový palác na výstavišti. Já už jsem včera, ještě vlastně před oficiálním začátkem design bloku, navštívila pár instalací před tím průmyslovým palácem, které můžete navštívit bez vstupenky úplně zadarmo. K tomu se dostanu za malou chviličku. Hrát si budeme Hooverphonic a pustíme si taky Clockworks. Hezký poslech vám přeju.

0: Tak zpátky se dostávám k obrovskému monumentálnímu dílu, které můžete obdivovat na Piacetě před Průmyslovým palácem na pražském výstavišti. Je to dílo nazvané Jak se dotknout nebe, za kterým stojí výtvarníci Lukáš Reckstein a Barbora Šlapetová. Ten projekt byl představen v Benátkách na Bienále a teď se dostal do Prahy, kde bude k vidění zdarma až do 18. října. A je to takové 120 metrů dlouhé sousoší, kterému se říká runway Lukáše Reckstein. Je to taková sestava, souprava sochařských bran a sfink. Jsou tam různá auta a tak dále. A ty vás vedou k futuristickému objektu, kterému se říká Turbo Temple. Je to taková filmová svatyně. Obrovské týpí, obrovský stan, do kterého vejdete a uvnitř toho stanu jsou takové projekce po celém jeho obvodu. Je to filmová freska Barbory Šlapetové, která vznikla na základě setkávání s lidmi z Papuy Nové Gvineje, kteří umí létat vesmírem díky kouři a ti se v symbolickém dialogu setkávají s astronauty a také s velkou otázkou našeho největšího náčelníka Václava Havla. Jestli v tom máte teďka zmatek, v tom, co říkám, tak se běžte podívat a vše se vám spojí a bude vám to jasné a je to strašně dobrý. Takže ať už míříte na design blok či nikoliv, zajděte na výstaviště a užijte si tady tu velkou věc. Za malou chvilku si pustíme Carlitu s Sophie taky dohromady, Manhattan, a taky nám zaspívá Lola Young.
1: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Brain Market je nově na Brumlovce. Tohle je něco, co byste si neměli nechat ujít. Přijďte si pro doplňky stravy, produkty pro tělo i hlavu, odborné poradenství i přednášky. Brain Market je místo, kde zdravý životní styl dostává konkrétní podobu. Navštivte naše prodejny. V Praze nás najdete na Brumlovce a v Karlíně. V Ostravě Gate Nová Karolina. www.brainmarket.cz. Myslete zdravě.
10: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show. Support Smasher. 10. října Blood Red Shoes. Cargo Gallery.
11: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
12: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
11: Check-in?
12: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
11: Recepční.
12: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
11: Bezpečnostní kontrola.
12: Přesně.
11: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
13: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejná i online. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

Don't Hate Me, to byla Lola Young. Ráda bych se s vámi podělila ještě o jeden zážitek z design bloku, který dnes začal v Praze. Když se vydáte nejlépe po setmění před Veletržní palác, tak se dostanete k takovému obrovskému červenému automatu, na kterém září světelné tabule, působí to jako takový fragment japonské ulice. Je to automat na šperky šperkaře Ondřeje Stáry, ve kterém se nalézají krabičky s pěti různými modely stříbrných šperků z kolekce Sutara. To je kolekce inspirovaná cestami po Japonsku. Jsou tam čtyři prsteny, na jednom je třeba soptík, na druhém je taková japonská kočička. Je tam taky řetízek s přívěskem. Vy si změříte podle testru svůj prst, navolíte si ten model, vypadne vám krabička se šperkem a v té krabičce je kód a když budete mít velké štěstí, tak vyhrajete tentý šperk ve zlatě. Doporučuji se, i když si nechcete třeba žádný šperk koupit, tak se na to podívat, protože je to strašně kouzelný. Kouzelná věc, která tam bude stát celý design blok. Můžete se i online podívat, jaký ty šperky jsou tam ještě stále k dispozici, v jakých velikostech, protože ubývají, lidi si tam kupují ty šperky. Tak doporučuji, to je takový můj další malý tip, co se týká design bloku. Teď si poslechneme Phoenix a jak Everything is Everything. Express FM. Things are gonna change.

ČTK přinesla zprávu, že muzeum Getta v Terezíně na Litoměřicku se v listopadu na 2 roky bude zavírat, protože tam se chystá rozsáhlá přestavba a podle vítězného architektonického návrhu tam bude třeba nová prosvětlená věž. Nový bude také obsah expozice, její forma. No a takže památník Terezín se uzavírá v této podobě v listopadu, takže máte ještě šanci tam zajet, než se úplně zavře a po opravě se tam veřejnost podívá až v roce 2029, tak toho můžete třeba ještě využít a do Terezína si udělat výlet. Hrát nám teď bude Beck, dneska je středa, což znamená, že večer od 7 uslyšíte další vydání pořadu Express Star. Kdo bude jeho hostem nebo hostkou, tak to vám prozradím za malou chvíli.

0: Jak vznikají nové kolekce spodního prádla? Co bude trendy v nadcházející sezóně? To a mnohem víc se dozvíte v pořadu Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babu Hači.
3: Babu Hači.
1: Na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.
5: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
8: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
11: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
13: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
1: Express.
2: Music first.
1: Express FM.

Posloucháte Express FM, u vysílání vás zdraví Veronika. V dnešním večerním speciálu Express Star, který poběží od 19. hodiny a který by bývá pravidelně věnován televizní zábavě a televiznímu vysílání, uslyšíte zajímavosti týkající se reality show Love Island. Jejíž šestou řadou můžete vídat na TV Nova nebo na streamovací platformě OnePlay. A Michalovým hostem bude tentokrát dívka, která už soutěž opustila, a je to Adriana Nguyen. Dozvíte se, proč se přihlásila do Love Islandu, jaké bylo zvyknout si na všudy přítomné kamery, proč se nepokusila potlačit své ego, aby tam mohla strávit víc času a tak dále. Takže Express Star dnes od 19. hodiny. Teď si na Expressu poslechneme Libyanku, People a potom ještě Sombra. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Premiér Andrej Babiš ohlásil na příští pondělí další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Učinil tak den po zprávě, že jeho česká vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada téměř vyschla. Světová zdravotnická organizace požádala ruské úřady o informace ohledně zpráv médií, že se v sibirském ústavu pro boj proti moru nakazil další zaměstnanec. Laborantka zmíněného irkutského ústavu podle ruských médií nedávno zemřela na plicní mor, zatímco ruské úřady výskyt moru popírají. Novými trenéry Ester Ledecké budou v nadcházející lyžařské sezóně Rakušané Karl-Heinz Pichler a Gernot Grasser. Snowboardovým koučem zůstává Justin Reiter. Trojnásobná olympijská šampionka, která bude nově jezdit na lyžích značky Head, to řekla na dnešní tiskové konferenci. Dnes je polojasno, odpolední maxima vyšplhají k 23 stupňům Celsia, zítra přijde déšť, ale teplota zůstane nad 20 stupni. To byly zprávy ve 14 hodin, posloucháte odpoledne na Expressu, zdraví vás Veronika Kolu.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Poslouchali jsme aktuální tvorbu irské skupiny Fontaines DC, která už za 9 dnů představí svoji pátou desku, která se bude jmenovat Dopamine Chamber, jako komnata dopaminu. A na své nové desce poprvé představí vokální spolupráci s hostem. Bude to španělská zpěvačka Rosalía a v nedávném rozhovoru pro jedno australské rádio kytarista kapely Carlos O'Connell prozradil, že hudbu Rosalii bedlivě obdivuje a sleduje už od jejího debutového alba, které vyšlo v roce 2017, a že podle něj udělala Rosalía pro Španělsko něco podobného jako Fontaines DC pro Irsko, a to, že otevřela stavidla nové vlně národní identity v moderní hudbě. Tak jsem přemýšlela, jak otvírají čeští umělci stavidla nové vlně národní identity, čeští muzikanti, a vlastně jsem našla takovou souvislost, že spousta muzikantů českých přechází nově na češtinu z angličtiny. Ať je to Klára Vytisková, ať jsou to Monkey Business, Marie April začala zpívat česky a nové kapely a nově vznikající prostě hudební projekty se obracejí také k češtině místo té angličtiny. Tak možná to má nějakou malou souvislost s tím globálním trendem. A pustíme si Deadmau5 dohromady s Neptunes a je to píseň nazvaná Pomegranate.

0: Tak to byl Deadmau5. Za malou chvíli vás budu zvát do kina na jeden skvělý polský film, který vstupuje do českých kin netradičně ve středu, nikoli ve čtvrtek, jako většina filmů. Takže dneska.
1: Seš tlustá, fakt nechutný.
2: Pošlej to heslo, jinak tě reportuji.
3: Trapný, všichni se ti smějou.
4: Je nevadí, že jsem starší než ty.
5: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
6: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
7: O2. Více ze života.
8: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
9: Spěchejte na www.webglobe.cz.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
12: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termín na vyšetření plodnosti nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
13: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
14: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
15: Brain Market je nově na Brumlovce. Tohle je něco, co byste si neměli nechat ujít. Přijďte si pro doplňky stravy, produkty pro tělo i hlavu, odborné poradenství i přednášky. Brain Market je místo, kde zdravý životní styl dostává konkrétní podobu. Navštivte naše prodejny. V Praze nás najdete na Brumlovce a v Karlíně. V Ostravě Gate Nová Karolína. www.brainmarket.cz. Myslete zdravě.
16: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
17: Mami!
16: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
17: Vystřihovali jsme slana!
16: Vystřihovali?
17: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
18: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
19: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
20: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
19: Informační služby?
20: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
19: Kavárna?
20: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
19: Salonek?
20: Správně, uhodlo si.
19: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
21: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
22: Hudba na prvním místě.
23: Express FM.

0: Dom dobrý, v češtině sladký domov, to je výtečný, úspěšný a extrémně silný polský film, který v Polsku viděli už 3 miliony diváků, obdržel také velké množství cen a dnes bude mít českou předpremiéru v Městské knihovně v Praze od 19. hodiny, kterou osobně uvede režisér, renomovaný režisér Vojtěch Šmarzovský a po projekci se setká s diváky při debatě. O čem ten silný film vypráví? O domácím násilí. O domácím násilí na ženě. Hlavní hrdinkou je sympatická žena Goška, která na internetu potká taky sympatického muže Grška. Následuje samozřejmě obrovská láska, romantika v Benátkách, zásnuby, plánování budoucnosti a potom rychlý propad do pekla na zemi a propad do brutálního násilí proti oběti Gošce. Ten film se nebojí zobrazovat brutální scény domácího násilí, při kterých diváci zatínají pěst a prožívají hlubokou frustraci. Je to film, který není vůbec snadné sledovat, ale je to film, který je dobré vidět pro lidi, aby se setkali nebo seznámili blíže s domácím násilím, které je všude přítomné v každé společnosti. Takže sladký domov, dom dobrý, od dneška už v kinech vlastně českých, od zítra v široké distribuci. Udělejte si čas, i když vám po tom filmu asi nebude úplně nejlíp. Teď se pustíme Lanu Del Rey a její Summertime Sadness.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: už jen dnes a zítra. Přesáhne teplota 20 stupňů Celsia. Příští, teda tento víkend má už být jenom 12 nebo 14 stupňů, takže bude následovat od pozící už tady podzim v plné palbě. Začneme se zahalovat do svetrů, do kabátů, do šál, začneme se sklidňovat, dávat si teplý polívky, teplý čaj, teplý kaká. No a tahle píseň už byla taky taková podzimní a klidná. Bylo to Kings of Leon a jejich My Whole World, což je novinka. Za malou chvíli nás navštíví Noah Kahan a pustíme si taky novou věc, na které se sešly Madonna a Charlie XCX.
1: Za každou firmou je příběh.
2: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
1: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
2: Bez pozlátka, bez filtrů.
1: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
2: Express FM.
3: Express FM.
4: Relax na Max. Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
5: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Venus Plus. Záclony, závěsy, garníže, kolejnice. Vše pro vaše okna. Možnost šití a instalace. Venusplus.cz.
10: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show. Support Smasher. 10. října Blood Red Shoes. Cargo Gallery.
11: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
12: Mají jen pěkné T-shirt, tělovin dvě dvě, kvalitní bezpečnost. Zde musíte mít nějaké tělové informace a bankovní číslo.
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
14: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
15: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
16: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
15: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
16: A můžete využít i výhodné financování.
15: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Express. Music first.
17: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Taylor Swift oslavila své 16. kariérní umístění na prvním místě hitparády Billboard Hot 100 se singlem Patient Zero. Píseň, již hvězdně obsazený videoklip, debutoval na MTV, je jejím čtvrtým místem číslo 1 v roce 2026. Po Opel Light, I Knew It, I Knew You a The Fate of Ophelia. Taylor Swift se blíží historickému rekordu Beatles z 20 hity na vrcholu hitparády Hot 100, což je výkon, který je bezkonkurenční už 56 let. Neexistuje vhodnější píseň k žádosti o ruku než Marry You od Bruno Marse a neexistuje lepší příležitost než je koncert Bruno Marse a útočník Los Angeles Lakers Zaire Williams načasování plně využil. Během koncertu Bruno Marse 2. října na stadionu SoFi v kalifornském Inglewoodu si Williams poklekl na jedno koleno a požádal o ruku svou dlouholetou přítelkyni, modelku Paris Tillman, zatímco Bruno Mars zpíval svou svatební hitovku z roku 2010. Jak romantické. A teď něco rozchodového. FKA Twigs vyřešila svůj nejnovější právní spor s bývalým přítelem Shia LaBeoufem. Spor vznikl v důsledku žaloby, kterou Twigs podala proti LaBeoufovi v prosinci 2020. Tenhle ten páreček chodil spolu přibližně rok. FKA Twigs pak obvinila LaBeoufa mimo jiné ze sexuálního napadení a způsobení citové újmy. Součástí nařízení byla mlčenlivost o jejich vztahu, které bylo zrušeno. Nyní jí toto důležité vítězství zcela osvobozuje a má možnost diskutovat o svých zkušenostech, zastávat se dalších žen, které by mohly být méně privilegované.

0: Hrála a šeptala nám italská rocková kapela Måneskin, která v roce 2021 vyhrála Eurovizi v nizozemském Rotterdamu. Český zástupce Eurovizi nikdy nevyhrál a rozhodně se tak nestane v příštím roce, protože Česká televize oznámila, že Eurovizi vysílat nebude a tudíž tam český kandidát nepojede na tu soutěž. Takže nejlepším umístěním Česka zůstává šesté místo Mikolase Josefa, který bojoval v roce 2018 s písní Lie to Me. My se teď na Expressu poslechneme poslední song této hodiny. Big Pig, This Is What They Meant.
1: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel zatím nepřehodnotil své rozhodnutí nezúčastnit se komunálních voleb kvůli soukromé zahraniční cestě. Pavel odcestoval v pátek, podle deníku N odjel na dovolenou na motocyklech. Automobilový jezdec Martin Prokop v pátek večer zveřejnil na svém Facebooku, že prezident navštívil rally v Maroku. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že válka na Ukrajině skončí poměrně brzy. Řekl to během svého včerejšího projevu k voličům v Baltimoru v americkém státě Maryland. Dvojnásobná mistryně Evropy v judu Renata Zachová se na světovém šampionátu v Baku popere o bronz v kategorii do 63 kg, což by byla její první světová medaile. Finálový blok startuje už v 16 hodin. Duel Zachové proti Maďarce Aně Krizové je naplánovaný jako první. Dnes je polojasno, odpolední maxima vyšplhají k 23 stupňům Celsia. Zítra přijde déšť, ale teplota zůstane nad 20 stupni. Po 15. hodině pokračuje na Express FM odpoledne s Veronikou. Přeju vám hezkou středu.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Nejhranější song tohoto týdne na Expressu Joy nám zaspívaly sestry Keenovy, Ray, Ama a Absolutely. Takový Keenův ženský sbor, bych řekla. Teď se ale dostáváme úplně kam jinam, a to sice do pražského podzimu. Podzim už máme tady, a k pražskému podzimu patří samozřejmě pestrý multižánrový festival Prague Sounds, dříve Struny podzimu. Je to festival, který slaví letos 30. výročí mimořádným programem, který v listopadu obsadí několik míst skvělými koncerty. V Rudolfínu se během listopadu představí zjevení nové jazzové generace americká zpěvačka Samara Joy. Taky audiovizuální elektronika v podání Maxe Coopera nebo hvězdná sitaristka Anuška Shankar se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK. Z pódia Lucerna Music Baru pro změnu zazní nekompromisní hlas současného britského rapu KJ Radical. Ten program je opravdu přepestrý, podívejte se sami, co nabízí. A co nabízí sekce, oblíbená sekce Choice, ve které vždy nějaký český muzikant vybírá pro diváky něco podle svého srdce. Tak tentokrát ta volba na toho muzikanta, který bude vybírat, padla na světoznámého varhaníka Ondřeje Pivce, který festivalu Prague Sounds představí svůj velký objev jazzového muzikanta Shabaku Hutchinse, říká se mu taky afrofuturista. Je to člověk, který ve svých jazzových skladbách spojuje jazz, ale taky hip-hop, acid house, drum and bass a tak dále. Takže to budou Prague Sounds celý listopad. My se teď Ondřeje Pivce poslechneme ve skladbě Famous, kterou dal dohromady s Orionem.

0: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní 2 elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4 899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
4: Promění.
3: A v novou sukínku?
4: Promění.
3: A v paraplíčko?
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky?
4: I v obal.
3: A v baťůžek?
4: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
5: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
4: Běž už.
5: Více na cestaodpadu.cz.
6: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
0: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
7: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
8: Mami!
7: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
8: Vystřihovali jsme slana.
7: Vystřihovali?
8: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
9: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
10: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
11: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.

0: Domat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Music. First. Express FM.

0: Express Old School. V dnešním Old Schoolu zazní skladba, která za těch necelých 30 let, co existuje, vůbec nezapadla. Naopak, je to píseň Karma Police od skupiny Radiohead a důvod, proč ji dnes budeme hrát, je ten, že zpěvák a zakladatel skupiny Radiohead Tom York dnes slaví 58. narozeniny. Radiohead se původně jmenovali On a Friday, protože zkoušeli ve škole, kdy po vyučování v pátek odpoledne a poté, co zaslechli píseň Radiohead od skupiny Talking Heads, tak vyměnili svůj název. Po Tomu Yorkovi je pojmenován jako podsta takový malý rejnok vyhnulý, fosílie, jmenuje se Dazio Milio Batis Tom Yorky. To je moc hezký. Co se týká té skladby Karma Police, tak ten název Karma Police vychází z takového interního vtipu kapely. Členové skupiny si navzájem hrozili, že zavolají Karma Policii, když někdo prováděl něco nekalého. Pokud je o text, tak Tom York kdysi uvedl, že ta píseň pojednává o stresu z práce hlavně, a řekl, je to pro někoho, kdo musí pracovat ve velké firmě. Je to píseň proti šéfům. Takže Radiohead, Karma Police, rok 1997 a všechno nejlepší do Oxfordu.
1: Express.

0: Před malou chvílí jsem tu v souvislosti s narozeninami Toma Yorka říkala, že bydlí v Oxfordu. No a v Londýně, trošku jinde, je slavná Oxford Street, což je nejznámější a nejrušnější nákupní ulice v Evropě, která je dlouhá asi necelé 2 kilometry, táhne se centrálním Londýnem v obvodu Westminster. A pokud jezdíte často a rádi do Londýna, tak vězte, že od 26. října bude celá Oxford Street určena pouze pro pěší. Nebudou tam jezdit ani taxíky, nebudou tam jezdit ani skútry, nebudou tam jezdit ani kola. Zatím to bude takový testovací režim a do plného provozu pro pěší přejde Oxford Street v příštím roce. Za mnou chvíli si pustíme Edison Ray a mám tu pro vás připravenou taky skladbu od DMAs.
1: Švandovo divadlo uvádí
2: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
1: Ukrutně šťastní
2: dle románu Erlinga Jepsena.
1: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
2: A jaké je druhé pravidlo?
1: Žádný jiný není.
2: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
3: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
4: Spěchejte na www.webglobe.cz.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
10: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
13: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show, support, smasher. 10. října, Blood Red Shoes, Cargo Gallery.
14: Do Brna, do Prahy.
15: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
16: Proč se culíš?
17: Protože budeme krásný.
16: To už přece jsme.
17: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
16: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
17: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
18: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
19: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
20: Hudba na prvním místě.
21: Express FM.

Famous Again, to byla Addison Rae. 15.44 ukazují hodiny, což znamená, že Veronika se loučí. Za chvíli už jsou tu pánové Michal s Petrem a jejich Express Drive, který bude probíhat až do 19. hodiny a potom vás čeká další vydání našeho večerního středečního speciálu Express Star. Dnes to bude o Love Islandu, tak poslouchejte. No a zítra k nám přijdou také hosté večer. Obnovená skupina Color Factory, byl přidaný druhý termín do Roxy, protože ten první se naprosto vyprodal. No samozřejmě Brno také uvidíte návrat Color Factory, ale víc už se dozvíte zítra po 19. hodině a za chvíli už kluci, užijte si to s nima, já se na vás budu těšit zase zítra od 13. hodiny dál. Ahoj. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Frankfurtský knižní veletrh, na němž je Česko čestným hostem, se stal prostorem zatím nejhlasitějších protestů ve veřejném prostoru proti kulturní politice vlády Andreje Babiše a ministerstva kultury, které vede Ota Klempíř. Na ostrý projev české tváře akce Radky Denenmarkové reagovali i její kolegové, mimo jiné Kateřina Tučková. Zatímco se objevují informace o další morové nákaze, Světová zdravotnická organizace požádala Rusko o další informace týkající se příčiny úmrtí pracovnice Ústavu pro výzkum moru na Sibiři. Transparentnost je podle WHO zásadní pro získání jasného obrazu o možných zdravotních rizicích. Je se startující v závodech mistrovství světa silnějších motocyklů v královské kategorii MotoGP. Čekají od příštího roku v soutěžních víkendech dvě kvalifikace. Do sprintu a do hlavního závodu. Doposud absolvovali jen jednu, která určovala pořadí na startu obou závodů. Zítra bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty se budou pohybovat od 16 stupňů na západě Čech po 25 na jihu Moravy. Na horách bude kolem 15. Na Express FM začíná středeční Express Drive. Zhruba 2 minuty po 16. vás zdraví Michal, no a za chvíli vás pozdraví i Petr Novák.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Krásné srdeční odpoledne na Express FM. Vás zdraví Michal s Petrem. Já věřím, že si užíváte tento den. Představte si, že před nějakými 69 lety lidstvo poprvé spatřilo odvrácenou stranu měsíce. Takže naše vysílání bude v podstatě dneska už protknuto jenom slunečním svitem a samými zajímavými věcmi.
1: Ty seš ale sluníčkář, teda to úplně mě překvapilo. Tady ten tvůj poetický úvod, přitom si takový jako zemitý většinou. No, já jsem myslel, že za toho romantika jsem tady já, ale dobře.
0: Vždycky je na čase, ne, vždycky je čas změnit svoje, ale já jsem romantik, ale svoje zemitost.
1: No, to je dobře. Takže dneska to rozhodně nebude přízemní, o to se nemusíte bát. No a navíc vám to okořeníme v poslední hodině 5 novými singly, které ode dneška budou pravidelně rotovat naším playlistem a vy si je vychutnáte dneska v takové rádiové premiéře, tedy co se aspoň Express FM týče. No a k tomu samozřejmě navštívíme nějaké restaurační zařízení, máme k tomu tady nějaké zajímavosti, ale taky tady máme dneska speciální příležitost a speciální soutěž. Kromě toho, že se i dneska můžete zapojit do soutěže o balíček od O2, čítající sluchátka Tech a taky powerbanku, tak máme tady speciální kombo a la Skyline.
0: Ano, ano, my už jsme to ráno u Vaška říkali, že se nám podařilo od našeho kolegy a kapelníka Skyline získat jejich poslední vinyl a to rovnou podepsaný všemi členy plus 2 lísky na jejich nadcházející koncert, který bude podle všeho hodně plný a bude hodně zajímavý.
1: No, takže se těšte a co pro to musíte udělat? Stačí dobře poslouchat, pokud uslyšíte single Godzilla právě od Skyline, tak volejte 602-604-903 a ten, kdo se dovolá první, ten vyrazí na koncert a ještě v podpáždí si ponese podepsaný vinyl.
0: Ano, a hlavně vyrazí do vysílání, tak se prosím vás nelekněte, jo? To je taková naše podmínka této soutěže, abyste tyhle ty naše krásné ceny, exkluzivní krásné ceny, protože se tato soutěž nebude opakovat, získali.
2: Drive. Odpolední Drive.
3: Na Expressu.

0: Jo, tohle je vlastně píseň o takové jako luxusní návštěvě.
1: No, dneska už určitě.
0: Někdo jezdí do Pařížské a někdo jezdí na gas station si. No. Prostě ty peníze odčerpat a načerpat drahá paliva. Takže tohle byla Slater, no ale to není jediná hudba, kterou vám v této hodině nabídneme.
1: Ano, někdo jezdí na výlety na pumpu, někdo chodí tancovat jako Barry Khan svým a někdo tomu věří a to jsou White Lies.
0: Ano, a stále upozorněme, že pokud uslyšíte Skyline Godzilla, volejte 602 604 903.
2: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
3: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
6: Spěchejte na www.webglobe.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
11: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
12: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
13: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
14: Mami!
13: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
14: Vystřihovali jsme slona.
13: Vystřihovali?
14: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
15: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
16: Divadlo v dlouhé uvádí
17: dobrodružnou inscenaci o síle představivosti pro děti i dospělé. Jak vidět neviditelné?
18: Co když ty největší dobrodružství nezažijete někde venku, ale uvnitř vlastní hlavy? Jak vidět neviditelné?
17: Divadlo v dlouhé.
19: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
20: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
19: Salonky.
20: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
19: Úklid.
20: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
19: Ha, kuchař.
20: Správně.
19: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
21: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz

0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
6: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: White Lies, to je jedna z kapel, kterou taky nezaměníte za jinou. Tohle byl jejich single Believe It.
1: Věř tomu nebo ne, ale v Česku už rok testujeme něco, co bylo ještě nedávno nemyslitelné. Legální rychlost 150 km za hodinu do dálnici.
0: To je zajímavý.
1: Ten pilotní úsek najdeme na jihočeský D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným a teď přichází první větší bilancování těch testů.
0: Jo. Bude se v tom pokračovat a bude se to rozšiřovat.
1: Hele, zatím to nevypadá ani na katastrofu, ani na jednoznačný triumf. Aha. Ten testovací úsek měří 47 kilometrů a 150 se tam rozhodně nejezdí pořád.
0: Jo. No jasně, tam to je nějaká ta proměnná značka.
1: Ano, řekl to naprosto přesně, je to proměnná značka a ta se samozřejmě mění podle počasí, viditelnosti, stavu vozovky, hustoty provozu. A když jsou podmínky ideální, tak ti tam blikne ta 150, jinak standardně tam platí 130. Za první rok byla 150 povolena, alespoň část dne během 269 dnů. Jo? Což není tak úplně zlý. Ale pozor, do této statistiky se počítá i den, kdy svítila třeba jen hodinu.
0: Aha.
1: Jo, takže za prvních 6 měsíců...
0: A to ještě v 6 ráno třeba.
1: Tomu, ano, za prvních 6 měsíců byla 150 aktivní jen asi 39% veškerého času, 59% připadalo na klasickou 130 a 2% dokonce na stovku, tam se to měnilo to. A co se týká nehod, tak tady výsledky jsou zatím poměrně povzbudivé, protože předběžná policejní data za celý první rok neukazují výrazný nárůst nehod. Samozřejmě policie upozorňuje, že rozhodně nelze říci, že by se zvýšením rychlosti stal úsek bezpečnější. Logický. Zajímavý je taky to, co udělalo zvýšení limitu se skutečnou rychlostí aut. Víš, jak to máme s těma tolerancema, že jo?
0: Takhle, já si myslím, že prostě jenom povolili tu rychlost, kterou tam stejně všichni jezdili. Když je to rovný úsek, kde to mohlo být, že?
1: Normální člověk by čekal, zvedli jsme limit o 20, takže všichni pojedou o 20 km v hodině rychleji. Mm-hmm. Jenže průměrná rychlost osobních aut stoupala zhruba o 10 km za hodinu.
0: Hele, já si myslím, že to bylo tak, že do té doby tam stejně všichni jezdili jako 150 a teď tam už někdo jezdí 160 a někdo tam jezdí dál 130, protože prostě jako je to jeho komfortní jízda. A navíc, to se zase vracíme k těm drahým palivům, teďka taky dost lidí jezdí na spotřebu, takže nejezdí prostě 150, protože to ti to pak žere o dost víc. Ono někdo třeba jezdí jenom 110, znám dost lidí, kteří jezdí po dálnici 110, protože to je taková ta rychlost, když už jako jedeš rychle, ale zároveň ti to tak nežere, že?
1: Jo, korve fáby, ale teď mám ještě možná nejzajímavější číslo, jo. Ani 150 km za hodinu totiž části českých řidičů nestačí.
0: No, tak.
1: Když byla 150 povolená, v tom levém pruhu ji překračovalo více než 40% řidičů, jo.
0: Ale to je bohužel tak, no.
1: Takže zatím se dá říct, 150 na D3 nepřinesla obávanou dopravní apokalypsu, ale definitivní verdikt ještě nemáme. Test pokračuje do konce roku 2026 a teprve potom by mělo přijít důkladnější vyhodnocení.
0: Takhle, jsem zvědavý, kolik dní do konce roku bude zapnutá, protože se teďka máš pořád mlhu, začne pršet, bude pak mrznout, sněžit, takže tam spíš bude víc ta stovka možná, než ta 150. Takže už to klidně mohli vyhodnotit, anebo teda mohli počkat třeba jako do června 2027, když by se nic nestalo, když ta proměnná značka tam stejně zůstane.
1: Ale víš co, já si myslím, že určitě celé to testování svazuje spoustu dalších nějakých nařízení a regulí. Ale když jsi zmínil tu mlhu, jo, tak já jsem si teďko v pondělí při návratu do města jí zažil docela pěknou. Kolik lidí si myslíš, že dokáže zapnout jako mlhovky?
0: Nebudem se o tom bavit. No. Ale je hezká středa, venku svítí sluníčko.
1: Není tam mlha.
0: Hrajem hezký písně. Já nebudu se rozčilovat kvůli mlhovkám, ani kvůli dalším věcem.
1: Já jsem tě nechtěl rozčilovat.
0: No ale dítě ví, že vždycky ta debata stejně skončí jako u vulgarismu.
1: No tak pojedeme pěkně, žádný, nepovolenou rychlostí hudbou, jo?
0: Žádný vaginální opisy tady dneska nebudou.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Express. Dopravní servis.
1: Na nehody si dejte pozor v Úvozu v Brně, v Havlíčkově ulici v Mladé Boleslavi a v Praze, v ulicích Benešovská, pod Jankovem, Evropská a Gymnazijní, směr pod Baba, tam jsou u sebe 4 osobáky, tak tam to vůbec bude napínavý. Jeďte opatrně a hlavně poslouchejte i nadále Express FM.
2: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
3: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku? Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz.
2: Express FM.

0: taky vinyl, který tady dneska pro vás máme od Skyline, tak se jmenuje jejich poslední album a pravděpodobně taky poslední album v angličtině a máme ho pro vás úplně zadarmo.
1: No to máme úplně zadarmo, ale navíc. Ne, jen tak lidé jaké. Jsou na něm podpisy všech umělců čítající řady Skyline. A já jsem se dneska, Radka, budeš se zkoušel zeptat, jak to bude s tou češtinou, jo?
0: No.
1: Tak ještě se jako... Záleží to prostě na vás, drazí fanouškové. Buď se vám ta čeština bude líbit, nebo nebude a kapela se podle toho zařídí. No.
0: A k těm Superpowers jsem chtěl říct, že vlastně se uzavře ta éra desky Superpowers právě na tom koncertě, na který vás dostaneme s tím vinylem v ruce. A pokud uslyšíte Godzilla od Skyline, tak volejte 602-64-903. My vám k tomu budeme hrát další skvělou hudbu, taky Inhaler nebo Vintage Culture.
2: Za každou firmou je příběh.
3: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
2: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
3: Bez pozlátka, bez filtrů.
2: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
3: Express FM.
4: Express FM.
5: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
6: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
7: Švandovo divadlo uvádí
8: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
7: Ukrutně šťastní
8: dle románu Erlinga Jebsena.
7: My si tuhle co umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
8: A jaké je druhé pravidlo?
7: Žádný jiný není.
8: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
10: No nekecej.
12: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října.

0: Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show. Support Smasher. 10. října Blood Red Shoes. Cargo Gallery.
1: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Music. First.
8: Express FM.

0: Vintage Culture, Maverick Saber a Tom Broy a jejich Week. A my nejsme vůbec slabí, my jsme dneska silní v cenách, protože
1: jo, a kromě... A, počkej, a to celý Week.
0: A to celý Week? A dneska je prostředek Weeku a to vám nabízíme rovnou dvě ceny, ale teď hrajeme o balíček čítající takzvaná zimní sluchátka, to znamená přes uši, já jim říkám zimní.
2: Teď se budou hodit.
0: O2 Pods Ultra, k tomu O2 Tech, kdybyste je ztratili, O2 Powerbanku, kdyby se vám vybili, nebo třeba váš telefon, samozřejmě ten O2 Tech taky můžete dát na co chcete, třeba na psa klidně.
1: Ale to mě, tato ta věcička mě strašně baví a hrozně mě mrzí, že třeba tyhle ty vychytávky nebyly, když jsem byl mladý, jo. Ono teď bude vypadat, že jsem geront už jako, jo, ale...
0: Jako myslíš, jako když třeba chodil na základní školu a ztrácel si klíče, že jo?
1: Já jsem je potom musel nosit na krku.
0: No, jestli ne. Tak to snad ale... všichni ne.
1: No a nebo byly takový ty taštičky na lísky na obědy.
0: No a ty, když jsi naštěstí byl mladý, tak jsi ještě taky neměl ty nástrahy sítí.
1: Jo.
0: Jediná nástraha byla, že spadneš z toho. Sklepače na koberce. Ale jinak jsme měli dětství bez digitálu, což bohužel už nejde říct o dnešních dětech. A dokonce 97% žáků základních škol má mobil a to není úplně málo.
1: No to není úplně málo a rodiče si možná často kladou otázky typu: co mám dělat, když je moje dítě terčem kyberšikany? Co mám dělat, když unikly fotky nebo osobní údaje na internet? Co mám dělat, když někdo obtěžuje dítě na internetu? Co mám dělat, když se dítě stalo obětí online podvodu? No a na tyhle ty a mnohem, na mnohem víc otázek nebo mnohem víc odpovědí vám nabízí web bezpečně v síti CZ, právě který provozuje O2.
0: No a my pro vás máme právě u příležitosti kampaně k tomuhle skvělému webu pro všechny rodiče, bych řekl, jako nenahraditelnému, taky soutěž. A dneska se ptáme, co to znamená, že máte právo být v digitálním světě neviditelní.
1: Ano, a pokud víte odpověď, tak rovnou pište na soutěž@expressfm.cz. Pokud ne, no tak zkuste právě navštívit web bezpečně v síti CZ. Jsem si skoro 100% jistý, že tam odpověď najdete. Drive.
3: Odpolední Drive. Na Expressu.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Středočeští policisté po téměř 5 měsících odvolali pátrání po 13-leté dívce, kterou hledali od poloviny května. Je podle nich v pořádku, další podrobnosti s ohledem na její věk zveřejňovat nebudou. Letouny za miliardy korun, které mají být pro nepřátelské radary obtížně zjistitelné, získávají nečekaného protivníka. Na sociálních sítích se množí příspěvky expertů, podle kterých mohou rozsáhlé satelitní konstelace, jako je Starlink, výrazně zkomplikovat život strojům využívajícím technologii stealth. Někteří komentátoři už dokonce vyhlašují konec éry neviditelných stíhaček. Po druhé v historii slaví česká žena medaily z mistrovství světa v judu. Na bronz Michaly Wernerové z roku 1999 po 27 letech navázala Renata Zachová, která získala v Baku právě také bronz. V dramatickém souboji kategorie do 63 kilogramů jí prodloužení podlehla Maďarka Anna Kryza. Zítra bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty se mohou pohybovat od 16 stupňů na západě Čech až pod 25 na jihu Moravy. Na horách pak bude kolem 15. My 3 minuty po 17. hodině vstupujeme do 2. hodiny středečního Express Drive. Tak poslouchejte. Zdraví vás Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Hořko-sladká záležitost, dílny Swedish House Mafia, Likely, Happiness i Soset.
1: No, myslím si, že štěstí, že se narodil do dobré rodiny, pocitoval syn Bena Afflecka, že jo. Je mu 13, jo, taťka, boháč, že jo, mamka, taky slavná herečka. Říkal si, já budu žít jako v bavlnce, jo. No, myslel si to, chlapeček.
0: Myslel, jo.
1: No, tak hele, to si asi myslíš jako po každý, když se narodíš z takovýhle rodiny, ne? Pokud ti teda rodiče rovnou ve dvouletech neoznámějí, že jdeš na internát a budou tě platit jenom nutný výlohy.
0: Jo.
1: Žiješ asi v blahobytu, určitě ve vyšším blahobytu.
0: Neřešíš.
1: V větším blahobytu než jako řada tvých vrstevníků, ale má to očividně nějaké limity. Jo. Syn Bena Afflecka chtěl Dior sneakers, tenisky od Diora.
2: Kecáš.
1: Jo. Pár stojí 6 000 dolarů, to znamená na naše zhruba 130 000 korun. No a taťka úplně se neměl k tomu, že by rovnou teda s ním šel do té pařížský tam někde v LA.
0: V Beverly,
1: nebo na Rodeo Drive, nebo nevím kde, prostě si je chtěl koupit. A on říká, teď máme prachy. Víš, co mu na to odpověděl?
0: No.
1: Já mám prachy, ty nemáš nic. Ty jsi nuzák, malej.
0: Řek mu, jo.
1: No, řek mu, že je jako you are broke, to znamená jako ty jsi na mizině. Že?
0: Rozmazlenej.
1: Jo, ale, takže ale očividně právě naopak ho nerozmazluje, že?
0: No
1: že,
0: ne.
1: Že prostě, ale zase už ve 13 letech, když měl tyhle nároky, tak asi rozmazlený je, že?
0: Jak k tomu přišel?
1: A to jsou ty děti z rozvedených rodin, za to může ta jeho máma určitě.
0: Jo, a prestižní školy.
1: No jasně. Ne, tak je to, hele, já jsem nad tím přemýšlel, jako samozřejmě já ty prachy nemám, takže tyhle ty věci nemusím řešit. Ale jako často třeba mladý chce jako koupíme autíčko, já říkám, no ne, my nemáme penízky teďka, on, tak až budeme mít penízky, anebo přijde babička, babička má penízky, babička se mnou půjde koupit auto, takže už jako pochopil, že ne všechno, co chce, mu koupíme, jo, takže až přijde, že chce tenisky od Diora za 130,
0: no, tak dostane Balenciagu,
1: tak dostane spíš baletní nějaký špičky, to, ať si na to vydělá sám,
0: v národním,
1: až tam bude nosit labutě. Ne, tak chodí na cirkus zatím, že jo?
0: On chodí na nový cirkus.
1: No, chodí na nový cirkus.
2: Tak. To je hezký.
1: Jo?
2: Jo.
1: No, zatím tam se učí takový blbosti.
0: Tak to vám po tobě spíš bude nějaký chtít skruže a kruhy.
1: No, tak já doufám, že třeba bude hrát i fotbal. Ale ne, asi bych nechtěl, aby hrál první ligu.
0: Ne?
1: No, ať hraje třeba jenom jako Premier League.
0: On není rozmazaný a ty nejsi skromný, viď?
1: Ne, ale já chci, aby dělal věci, které ho baví, a když se vydělá na tenisky Dior, ať se je klidně koupí za svý.
0: Jo. A jedny i tátovi. Express Drive. Na Expressu.

0: navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
1: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
2: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
3: šíříme
6: dvojnásobíme investice.
7: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
6: váš názor.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
10: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
11: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly.cz. A pohodička na terase taky potěší.
12: Brain Market je nově na Brumlovce. Tohle je něco, co byste si neměli nechat ujít. Přijďte si pro doplňky stravy, produkty pro tělo i hlavu, odborné poradenství i přednášky. Brain Market je místo, kde zdravý životní styl dostává konkrétní podobu. Navštivte naše prodejny. V Praze nás najdete na Brumlovce a v Karlíně. V Ostravě Gate Nová Karolína. www.brainmarket.cz. Myslete zdravě.
13: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
14: Express. Music first.
15: Express FM.
16: Let's go.

0: Skyline a Godzilla,
1: ano.
0: To znamená jediné.
1: To je výherní song. A my jsme chtěli po vás, abyste nám volali na 602-64-903 a já se ptám, kdo tam?
2: Jarda u telefonu.
1: Jarda u telefonu.
0: Čau Jardo, jsi fanoušek Skyline?
2: Jsem, poslouchám, dobře.
0: A byl už jsi někdy na nějakém jejich koncertě?
2: Ale kluci nebyl.
0: Nikdy v životě?
2: Ne,
3: no
2: nikdy,
3: tak to
2: nikdy.
3: Jsme, to se strefil. Teda,
1: takže my tě připravíme o Skyline panictví.
0: Jo,
1: to je super.
2: Ano,
1: jo.
2: Ano, a hned na dvě boty.
0: A, no to si vem hned dvakrát, hlavně si sebou potom, až k nám půjdeš pro ty lísky, vem i nějakou taštičku na vinyl, jo?
2: Jo, perfektní.
0: Hele, od zítřka to bude připraveno quiz vednutí, my ti potom mimo záznam řekneme přesně co a jak a každopádně dej nám potom vědět, jak to dopadlo, jo, tenhle ten mejdan. Tam bude spoustu roštěnek, když tam sám?
2: No tak jestli tam byly roštěnky, tak tam asi jsme nějakého kamaráda.
0: No, to je rozumný.
1: No, a ještě mě zajímá, když teda si vyhrál ten vinyl, máš se vůbec na kde přehrát?
2: Ale Chán má úplně super tady věci na přehrávání LPček, takže pojedeme s Chánem na to.
1: No tak, vem sebou Chána na koncert.
2: No, ten zase tam...
0: Počkej, teď jsem to...
2: Do kotle.
0: A teď mi to došlo, Tchán, aha, to asi nebude správný, jako brádo za roštěnkama.
2: Přesně.
0: No vem si koho...
2: Tchánem si to pustíme a na party půjdeme zní nějakým jiným.
0: To je rozumný, my to na tebe nepráskneme.
1: Ne, a... naštěstí to nikdo nemůže slyšet v tom rádiu, to je v pohodě.
2: No.
1: Žena určitě neposlouchá.
2: No, partnerka.
0: Jo, to je dobrý. Tak prosím tě, hlavně si to užij, zaskákej si a dej nám potom vidět, jestli to jako stálo za to. Já věřím, že bude.
2: Já věřím taky, že to bude super.
1: Tak jo. Tak Jardo, děkujeme a užij si to.
2: Díky kluci, poslouchám vás rád, mějte se krásně.
0: Děkujeme za důvěru, čau.
1: No tak to byla naše soutěž, máme radost, že máme výherce a samozřejmě pokračujeme dál v naší hudební krasojízdě.
0: Přesně tak a nebojte se, brzy zase nějakou soutěž, nějakou takovouhle libůstku vymyslíme.
4: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní Armagedon na silnicích, a to třeba na silnici 11 v Ostravě, na průtahu tímto slezským městem, nebo moravskoslezským, aby byl úplně přesný. 38 u Svojkovic na Jihlavsku a 116 u Hřevnic v okrese Praha Západ. Jižní spojka v Praze hlásí nehodu, taky Radlická, Doupovská, Jermenkova, u Rustonky, Jana Zajíce a Rumburská. V Hlavním městě dneska Apokalypsa, Novohradská v Budějovicích, tedy v Českých Budějovicích, a taky Pražská v Berouně nebo Bystřanská v Teplicích. Zkrátka bourá se hodně, tak jeďte opatrně, ať nebouráte i vy, a poslouchejte i nadále Express Drive. Zdraví vás Petr a Michal.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
3: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku? Online verzi může mít hned teď a do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na alza.cz.
1: Express FM.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show. Support Smasher. 10. října Blood Red Shoes. Cargo Gallery.
8: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
9: Navádění letadel?
10: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
9: Technik ve věži?
10: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
9: Elektrikář?
10: Jo, přesně tak.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
11: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
12: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Foster the People zpívají o nejlepším kamarádovi, no a tady v Česku se nejlepší kamarád vždycky potká v hospodě, to je jasný, tak,
1: i když jste se předtím nikdy v životě neviděli.
0: No dost často, anebo samozřejmě se svými přáteli chodíš do hospody, kam jinam chodit,
1: že jo,
0: když teda se nepozveš domů třeba.
1: Ano.
0: No a my chodíme do hospody taky, jsme taky kamarádi, no asi ne nejlepší, ale jsme dobrý kamarádi spolu.
1: Ano, jo. A dlouho jsme nebyli v hospodě,
0: a dlouho jsme nebyli, pak zase tak dlouho to není, ale jako chodíme do hospody zřídka kdy.
1: A zase to stojí za to.
0: To je pravda. No a ale virtuálně chodíme do hospody už nějaký 18. den, jestli se nepletu.
1: No.
0: A dneska nás čeká další návštěva zajímavého restauračního zařízení.
1: Ano, a paradoxně v kraji, pro který je typický spíš víno, protože my se dnes podíváme do Milíčovic u Znojma.
0: Aha.
1: A ten hostinec se jmenuje Altanský.
0: To byl nějaký zájezdní asi.
1: A je asi 15 kilometrů od Znojma. Je to historický zájezdní hostinec, který nechal kolem roku 1750 vybudovat Michal Antonín Altan, tehdejší majitel Vranovského panství. Mm-hmm. Dodnes je na budově vidět altanský erb a také symbol troubícího jelena, který připomíná její původní účel.
0: To byla jako lovecka?
1: Nebyla to jen obyčejná vesnická hospoda, ležela na významné cestě mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí a fungovala jako zájezdní hostinec a přepřahací stanice pro poštovní dostavníky. Zastavovali tu obchodníci, formani i cestující směřující z Čech na Vídeň. Takže prostě klasický zájezdní hostinec, kde se potkávali všichni možní. Podle regionálních pramenů tu během znojemských koňských trhů dokázalo přenocovat dokonce až 200 formanů. Což už není hospoda, ale skoro tehdejší taková jako dálniční odpočívka.
0: Interkonty.
1: Přes takový motýlek. A zajímavý je i samotný vznik toho podniku. Altan původní hájovnu daroval svému komorníkovi Filipskému, který se oženil se zámeckou komornou a zároveň mu poskytl hostinskou koncesi. Takže z bývalé hájovny, jsme tam u toho jelena zpátky,
0: jasně,
1: vznikla zastávka, kde se krmili lidé, napájeli koně a měnili celé koňské zápřahy. A nejlepší na tom je, že pohostinská tradice tam pokračuje dodnes.
0: To je hezký, už se tam asi teda úplně přepřahá, ale občerstvuje se tam dál.
1: A občas se tam i troubí, viď? Budova prošla rekonstrukcí.
0: Občas tam dáš do trumpety.
1: Budova prošla rekonstrukcí s ohledem na památkovou ochranu a dnes z ní funguje rodinný penzion s restaurací. Takže když jste před 250 lety mířili ze Znojma na Vranov nebo dál směrem k Vídni, tady jste mohli dál dát najít sobě, napojit koně, anebo tam přespat. A pohostinská tradice se tu drží dodnes.
0: To je hezký. No, já...

0: pro tebe mám netradičně, už asi dvakrát jsem teda udělal úkol na jednu hospodu, protože já jsem četl, že v Praze, v Libni, jestli se nepletu, bude brzy zbourána jedna taky letitá a dá si říct ikonická restaurace. A já bych chtěl, abys mi o ní zítra něco řekl a našim posluchačům samozřejmě taky.
1: Já ti samozřejmě udělám, co ti na ústech uvidím, ale nechtěl jsem trošku nějakou drobnou mezírku mezi těmi pražskými zastávkami, ale myslím si, že zítra už to bude OK.
0: Já jsem nechtěl být jako pragocentrický, ale hele, čas se krátí. Ona myslím, zavírá už někdy za 14 dní nebo něco takového. No.
1: Takže ať máme šanci tam skočit na pivko.
0: Ať tam ještě lidi můžou zajít.
1: No, tak zítra. Express Drive. Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Nejvyšší soud zamítl dovolání nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové, která žádala pokračování trestního stíhání miliardáře Zdeňka Pelce kvůli tragické nehodě, kterou zavinil pod vlivem alkoholu. Donald Trump prohlásil, že válka na Ukrajině skončí poměrně brzy. Řekl to během svého úterního projevu k voličům v Baltimoru v americkém státě Maryland s tím, že si myslel, že to bude jednodušší. Americký prezident slibuje brzké ukončení ruské války na Ukrajině již několik let, tento měsíc ale mají začít nová třístranná jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a USA. Trenér Mikel Arteta, který v minulé sezóně dovedl fotbalisty Arsenalu k prvnímu titulu v Premier League po 22 letech, podepsal v klubu nový kontrakt do roku 2030. Zítra bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty se budou pohybovat od 16 stupňů na západě Čech po 25 na jihu Moravy, na horách bude kolem 15. No a my míříme do poslední hodiny středečního Express Drive. No a jelikož je středa, tak je to jasné. Máme před sebou 5 novinek v našem playlistu. Jdeme na to.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Já vždycky tady to mě rozpumpuje, ať už slyším originál, anebo i tady tu, nechci říct vykradenou, verzi, která samozřejmě využila staré dobré.
1: Groove Armády.
0: No ano, já jsem jako čekal, jestli to řekneš ty.
1: No ale víš co, nakopne to tak, že bychom tady mohli klidně dělat i noční šichtu, že jo?
0: O, tak zase opatrně, jo.
2: Jo, jako snad nás jenom neslyší.
0: Jedině, že by s náma přišla vysílat Nicole Kidman.
2: A nebo Adéla.
0: Nebo Adéla, slovenská zpěvačka.
2: A nebo obě.
0: Která vydala svou debutovou desku Prima a s ní zažívá opravdu globální úspěch, který nemá v historii českého ani slovenského popu obdoby. V americké hitparádě to 22-letá rodačka z Bratislavy je dotáhla na 4. místo. To jako, my si uvědomujeme, čeho jsme svědky. A v britské se zastavila dokonce těsně pod vrcholem, ten dobila na Slovensku, logicky, ale taky v Nizozemsku, Belgii a Skotsku.
1: No a co se týká toho názvu, tak ten vznikl docela konkrétně, protože krátce před psaním písničky viděla Adéla film Eyes Wide Shut a propadla obdivu k Nicole Kidman a pak šla na akci spojenou se Zlatými globy. A když ji oblékli do těsného korzetu a udělali jí výrazný styling, prý si řekla, cítím se jako Nicole Kidman. No a z toho vznikl song. Videoklip pak přímo odkazuje na filmy Eyes Wide Shut, Moulin Rouge, Birth nebo Baby Girl. No a samotná Nicole Kidman o písni ví a Adéla říká, že pro ní představuje archetyp opravdové filmové hvězdy.
0: A mimochodem, dneska jsem zrovna viděl video, kde Dua Lipa, Pedro Pascal a právě i Nicole Kidman a ještě další hvězdy dělají vlastně lip-sync tady toho songu, jo. Takže Adéla jako má našlápnuto neskutečně.
1: Adéla bombí.
0: My samozřejmě jí fandíme, protože je tak trochu naše, že jo. Tady ta
1: Federa... Myslíš, že fandíme těm, že jsou všichni naši, co jsou jako úspěšní, jo?
0: No já jsem jako myslel, jako, že ta federace se rozpadla teprve před 33 lety a vlastně jsme ještě furt jako skoro jeden národ, že jo?
2: Tak já jsem se narodil v Československu.
0: Já taky, no. Ale ona se už narodila teda na Slovensku, protože je teprve 22. No, každopádně si tedy pustíme extrémně úspěšný single, který na Spotify je aktuálně třetí nejpřehrávanější skladbou na světě. To je neskutečný. Gratulace. Na Slovensku lomeno do LA.
3: Novinka. Novinka. Express FM. Adela.

0: já tě velebím, kolego, velebím tě.
1: Oh.
0: I praise you.
1: No tak doufám, že nejsi jediný.
0: Já myslím, že ne, že třeba tě velebí ještě aspoň tvoje žena.
1: Jo, no doufám. Tak doufám taky.
2: Každopádně já velebím duben roku 2001. Víš, co se tehdy událo?
0: Nevím.
2: Před těma to 25 lety.
0: Nevím.
2: Poprvé u nás živě vystoupili Placebo.
0: Fakt? Takhle to máš přesně na den?
2: Ano, a to na pražské Brumlovce. Ta už dneska neexistuje. Hmm. Já jsem tam byl. Já jsem se tam dokonce i s těma klukama z kapely potkal. Díky Liborovi Lisímu, našemu kámošovi z Warnerů. Bylo to velmi zajímavé, když Brian Molko už byl tenkrát zvláštní, nicméně bylo to v původní sestavě. No a kdo by tenkrát řekl, že za 25 let se k nám tahle kapela bude vracet, aby představila znovu svůj debut?
0: Ano, ten letos je 30 let od vydání, takže kapela už teda jenom dvoučlenná slaví právě vydání své debutové eponymní desky. No a v rámci oslav opravdu se zastaví i v Česku na turné, a to 15. listopadu ve sportovní hale Fortuna na pražském výstavišti.
2: No a my máme pro vás připravenou takovou staronovou skladbu, která se jmenuje Helen Keller, neboli HK, a ta vznikla letos v Londýně. Produkovali si Placebo sami společně s Adamem Noblem a vydání právě časově doprovází 30. výroční turné, takže je to pěkný propojení. A co já chci vyzvihnout, že oproti debutu má mnohem lepší zvuk.
0: Oni teda hlavně vlastně nahráli všechny ty tracky znova, že, z toho debutu. Vydali to jako nový, jako nebo ne nový album, jako novou, jako remasterovanou verzi, ale není to remasterovaný, je to vlastně nahraný znova. A právě tahle ta věc byla na té původní desce jako takzvaný hidden track, tedy skrytá stopa, jmenovala se HK Farewell, byl to jenom instrumentální, oni k tomu teď dodali text a konečně z toho je vlastně plnohodnotný song a nový single.
2: A pořádně nabušený, protože oproti tomu pijánku už je to plnohodnotná skladba a samozřejmě se dá předpokládat, že Placebo ji zařadí i do svého koncertního setu.
0: Tak si to užijte, jestli na ně jdete.
3: Novinka. Express FM.

0: Seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošli to heslo, jinak tě reportuji.
2: Trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem starší než ty.
4: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečněvsíti.cz.
6: O2. Více ze života.
7: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
8: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
9: Spěchejte na www.webglobe.cz.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
12: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termín na vyšetření plodnosti nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
13: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
14: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show. Support Smasher. 10. října Blood Red Shoes. Cargo Gallery.
15: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
16: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
17: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
18: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
17: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
18: A můžete využít i výhodné financování.
17: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
19: Hudba na prvním místě.
20: Express FM.

0: Už moc se těším na jeho novej single.
1: Hey, on je prostě taky cool, že jo?
0: A víš, co bych
1: prostě fajn kluk?
0: Víš, co bych chtěl?
1: S ním zajít na pivo.
0: Na party.
1: Na party? Hmm.
0: Na pivko taky, no a to se přihoupne do party,
1: na
0: že?
1: Party. A s Trojem Sivanem bys nechtěl zajít na party?
0: Ne.
1: Divný. A on to by tak hezky mluvil.
0: Já vím.
1: A už tento pátek pro tebe jenom vydá své čtvrté album, které se bude jmenovat She's the Best. Nevím teda, proč píšeš She's Já the Best, když myslí tebe.
0: Jsem z toho úplně šťastná, jo?
1: No, to se nedivím.
0: Ale víš co, on, ten single, ten party, jako jo, je opravdu o party, jo, protože Troj chtěl zachytit takový pocit, takový tý party noci, která se pořád přelevá z jednoho místa na druhý a vlastně nikdy nekončí. A inspirací mu byly i australské Bush Doves, což jsou rave party mimo města, a Troj je zažíval během dospívání v Melbourne. Hmm. Jo? Takže to museli být hustý party.
1: Tak to jo, no, tak už možná tam byly i nějaký jako sex, drogy a rock and roll, že jo? Ale to nevíme, že jo? To si nemůžeme domýšlet.
0: Nebo klokani, jo.
1: Ježišmarja. No, co víme, je, že v refrénu tenhle ten 31-letý rodák z jihoafrického Johannesburgu cituje Madonu, konkrétně skladbu Music a Královna popu. To osobně posvětila.
0: No a co víme, že k té skladbě existuje i klip, který je taková lahůdka, protože Troj v něm hraje středověkýho rytíře a celý příběh mu namluvil Sir Ian McKellen, se kterým se Troj zná už od roku 2010, protože spolu hráli v inscenaci Čekání na Godota.
1: No jdeš to a dočkal se, a vy, pokud byste ten klip chtěli vidět, tak taky víme, že se na ně můžete podívat na Express.fm.cz, kde máme tradičně o novinkách článek.
2: Novinka. Express FM. Party on the way to the party at the park. Party in the bush. Party in the...

0: To tady dneska kalíme, co?
1: Ty jo, dobrý, hele, Fatboy Slim, vykradený Groove Armáda, teďka Chemical Brothers a teď další elektronická dvojka, taky velmi populární a taky přijede do Česka už relativně brzo. A to 19. února opět do sportovní haly Fortuna v Praze na výstavišti a ta dvojice se jmenuje Sol Milton a Will Kennard.
0: Znáš, takhle nic neříká.
1: Neznáš Sol and Will?
0: Sol and Will neznám.
1: A co takhle Jason Status?
0: To už mi něco říká.
1: To je lepší asi o trošku, viď?
0: No a co mi něco říká, je termín vydání jejich nový desky. Protože album s názvem Generic Interview... Já to nebudu ještě na 100% říkat, vyjde v pátek, takže jsem tak trošku plánoval, že zase něco šoupnem do odpoledne, ale uvidíme, jak vůbec dopadne, protože my známe zatím pár singlů, který jsou docela hustopecky, tak doufám, že to tyhle ty kluci podržej. Navíc ta deska slibuje docela dost hvězdných hostů, takže by to nemuselo by to dopadnout tak špatně.
1: No to rozhodně nedopadne špatně, oni jsou prostě hegemoni drum and bassu a v tomhle tracku ale vlastně se trošku od toho drum and bassu jako odchýlili a je to taková jako pohoda na jejich tvorbu. Oni občas jako se trošku jako udělají jako úkrok stranou a to vlastně dělají všichni, to je jako drum and bassoví producenti, že vlastně se tam dají jako takový, v jejich podání to je skoro ploužák.
0: No mají tam vokalistku.
1: Ano,
0: Debbie, přesně tak. Buví, jestli neradili Jungle, jo? Ty s tím mají bohatý zkušenosti s touhle vokální polohou.
1: Vůbec bych se nedivil, kdyby to trošku jako, že hele, Lidie a Tome a ty třetí Joshi, jak vy to vlastně děláte? No? Jo, protože bych se nedivil, kdyby se v tom studiu potkali někde.
0: Na každý taneční desce musí být jeden vokální track, jako, tak ho tam kluci určitě dejte.
1: Žádný rapy, žádný... A pěkně v klid, pohoda, poslouchejte.
2: Novinka, Express FM.
3: Status a Debbie.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Zdá se, že doprava se nám trochu uklidnila a teď jsou hlášeny jenom dvě nehody. Jedna je na silnici 1/13 u Krupky na Teplicku a ta druhá v Ankarské ulici v Praze. Tak snad nám server hlásí všechno, co má, a vy nestojíte někde v koloně a neříkáte, co to povídají. Kdyby náhodou ano, klidně nám napište 602-64-903, že stojíte někde v koloně a že tam je hrozná nehoda, a my to klidně ještě zopakujeme potom. Ale radši jdeme zase hrát Billie Eilish Bad Guy.
3: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
3: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku? Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz.

0: Tady Billie Eilish z Kalifornie zpívá o nějakým zlým klukovi.
1: Tak.
0: Ale to určitě nebude její spoluobčan z Kalifornie, 56-letý Beck Hansen. Ten je určitě good guy.
1: No a já jsem dneska už ti řekl dvě výročí. A teď dám do třetice ještě jedno. Víš, co se stalo před 32 lety?
0: Jako dneska na den?
1: No, skoro je to tak plus minus, no.
0: No, nevím.
1: Vystoupil u nás Beck?
0: Beck. Jako Peppa Beck, vystoupil z autobusu na Florenci ve 13.30.
1: Ne, Beck Hansen. No, a vystoupil v klubu Belmondo na Vltavský, na Pražský Vltavský, a ten koncert proběhl krátce po vydání průlomového hitu Loser a jen pár měsíců předtím, než získal svou první Grammy.
0: No, tak on tenkrát dokázal, že on teda rozhodně Loser nebude. Pak se jako po něm trošičku, když to nesledoval vyloženě jako nějak pozorně, tak se po něm jako pro nás mainstreamové trochu slehla zem po Loserovi, ale potom najednou zase vstal jako Fénix z popového popela a jako dělá doteď skvělou hudbu a teď vydal nové album, jmenuje se Right Lonesome, je to 15. řadová deska a je to taková jako klidnější, až řekl bych intimní nahrávka.
1: Ano, on ty desky tak trochu střídá buď podle nějakého svého momentálního životního období, nebo podle nálady, protože vydá takovouhle klidnou, pak vydá trošku rozjuchanou, pak vydá nějakou experimentální, pak se vrátí k té klidný, no a evidentně se má dobře, neřeší a proto si vydává takovýhle pohodičky.
0: Ale já si myslím, že když mu v Americe jednou za den nějaký rádio zahraje Loosera, plus k tomu má pár set tisíc možná jako přehrání na nějakých streamovacích službách a ty desetníky mu jako tečou na denní bázi, že on se tak nějak může experimentovat a dělat si to v klidu tak, jak se mu to líbí a je mu to podle mě úplně egal.
1: Hele, já jsem tu desku poslouchal a myslím si, že je to ideální soundtrack pro noční jízdu autem, nebo když jste někde sami v přírodě, nebo k jiný interesantní činnosti.
0: Já bych teda musel to mít jenom noční jízdu autobusem, který neřídím, protože kdybych řídil u téhle desky, tak to pošlu někam do Pangy, tu ve spánku.
1: Tak tě vozí řidič, ne? Vzadu
0: no,
1: to máš takhle. Oholený.
0: No tak to jo, tak jo, tak mě samozřejmě vozí řidič, to je jasný, že už tady čeká nastartovaný Bentley před rádiem, až skončíme.
1: Tak. Dáte si Becka nebo Jason Statius?
0: Já vždycky volím... nebudu to říkat. Novinka. Express FM.

0: Jak vznikají nové kolekce spodního prádla, co bude trendy v nadcházející sezóně, to a mnohem víc se dozvíte v pořadu Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači.
3: Babuhači.
1: Na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.
5: Švandovo divadlo uvádí
6: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
5: Ukrutně šťastní
6: dle románu Erlinga Jepsena.
5: My si tuhle co umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
6: A jaké je druhé pravidlo?
5: Žádný jiný není.
6: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
7: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Viděl jsi to?
11: A co, jako?
10: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
11: No má bejt.
10: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutý kontejner.
11: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
10: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
11: Radši dopij a jdi do Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
12: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
14: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
15: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
16: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
1: Express.
2: Music first.
1: Express FM.

0: My jsme před chvilkou hráli Beka a jeho nový single Runaway. No a Ondra nám napsal, že si zítra v autobuse pustí to album. Já jsem říkal, že bych se ho poslechl v autobuse. Nevýhoda pro cestující na této lince je, že Ondra ten autobus řídí. Tak prosím vás, kdybyste náhodou slyšeli Beka a nějak jako to sjíždělo do strany ten autobus, tak zkuste se podívat, jestli Ondra nespí.
1: Nebo to bude takový ten skákající autobus.
0: No, tak ať už to dopadne jakkoliv, doufáme, že všechno dopadne dobře a že nebudeme hlásit pak v našem dopravním servisu, že někde havaroval autobus. Jo? Tak Ondro, pozor. No a pozor na to taky, že dneska je středa a středa to znamená co?
1: Express Edge třeba.
0: Ne, promiň. No, Express Edge taky, ano. Tak ty jsi dneska, to jsem namíchal novinky s jistotama.
1: Dneska jsou novinky úplný.
0: Novinky.
1: A jako docela dobrý, jo, dokonce jsem ti tady prozradil, ať nás nikdo neslyší, že jednu z nich ještě protlačím do pátečního, protože mě jedna kapela velmi mile překvapila, ale o tom až pátek.
0: A dokonce jí brzy budete moci vidět a slyšet naživo i v Praze.
1: Ty vado, ty jedeš týzry, ale dneska také je čas Express Star.
0: Ano, je to tak.
1: A já vám musím říct jednu humornou historku, jo. Já občas dostanu šanci, já vám milou příležitost, Michala a jeho hosty, které do Express Star chodí fotit, jo. A tentokrát jsem zažil poprvé, že Michal si musel při focení kleknout.
0: No, nemusel jsem si kleknout a dokonce i slečna vlastně nebyla ráda,
1: ta byla na špičkách,
0: že se k ní jako snižuju. Jo, protože je to slečna Adriana Nguyen se jmenuje, byla v Love Islandu, docela tam jako rozvířila vody, což se za chvilku dozvíte, a ona má 151 cm.
1: Já vím, ale byla velmi miloučká.
0: Takže já, když jsem se chtěl s ní vyfotit, abychom tak nějak byli hlavama u sebe, tak jsem se trošku jako to, a ona říká, ne, to nemusíte, no, ale mě to přišlo.
1: Ale oba dva byste se mi do toho záběru nevešli, to je jedno.
0: No, bylo
1: ale
0: by to takový to, jak byl ten basketbalista s tím malým, no. Jako Shaquille O'Neal se fotil s Benem Stillerem, by to trochu vypadalo. No.
1: A řekni mi, prozradila ti taky nějaký košilatý historky?
0: Hele, ona to moc nestihla, ona tam byla velmi krátkou dobu, ona tam byla, jo, týden i sestou.
1: A ona teda první vypadla, jako jo?
0: Nevypadla první, ale ona vlastně dobrovolně odešla, protože tam o ní nikdo nejevil jako ten zájem, který by se ona představovala. Řekla jim to, oni se trošku urazili. A teď to vlastně jakoby řeší, ale docela mě příjemně překvapilo, že jí nechodí hejty ani od kluků a některý kluci naopak podporujou a už jí taky zvou na rande. No dokonce tak jsou to jako vyšší desítky pozvánek.
1: Jo, takhle.
0: A ještě jí píšou, jsem tohle a tohle a mám knír, protože ona prýmá jako slabost pro kníry.
1: Tak proto se se mnou nebavila.
0: A no, se mnou taky ne. No. Pojď. A takhle, se mnou se bavila v tom rozhovoru, to je pravda. Má asi 25 minut a buď se můžete poslechnout už za chvíli na Express FM, anebo už teď na webu expressfm.cz.
1: No a já si myslím, že je na čase
0: říct své adie.
1: Své adie.
0: Tak se mějte a zítra 16 až 19, jako vždycky. Pap.
2: Express Star. Na Expressu.

0: Express Star.
1: 6. řada reality show Love Island obsadila pro letošní podzim obrazovky televize Nova i platformy OnePlay. Který pár si z Casa Amor, Vily lásky na Kanárských ostrovech, přiveze vítěznou trofej a snad i začínající vztah, ještě nevíme. Za to víme, že o jeden z nejvýraznějších momentů se postarala Adriana Nguyen. A to ve Vile strávila jen chvíli. Právě Adriana je tentokrát naším hostem. Dobrý den, vítejte na Express FM.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Adriana Nguyen pochází z Opavy a pracuje jako beauty konzultantka. Sama sebe popisuje jako energickou, upovídanou a plně upřímnou ženu. Za sebou má dva vážné vztahy. Ve volném čase nejraději vyráží s kamarádkami nebo tráví čas adoptivními rodiči na chatě, kterých si nesmírně váží za veškerou lásku a zázemí, které jí v životě dali. Ve vztahu je pro ní klíčová především empatie a trpělivost. Její ideální partner by měl mít krásný úsměv, tmavé oči a skvělý smysl pro humor, zatímco velkým varovným signálem je pro ní lhaní a mužská nevyspělost. Po tohle byste se podepsala i nadále?
2: Určitě, je to tak. A bylo to podle mě očividný, že mi občas kápaly nervy, když to tam bylo takové nějaké poučení. Jo, souhlasím s tím, je to tak, pořád. Nic se nezměnilo.
0: Express Star. Na Expressu.

0: Hostem rozhovorové série Express tady Adriana Nguyen, účastnice reality Love Island. Vy jste do Vily vstupovala jako bombšel s jasnými nároky. Co jste se před příchodem slíbila, že nikdy neuděláte kvůli tomu, abyste soutěži zůstala?
1: Lhaní.
0: U ohniště jste si pak odmítla vybrat partnera. Kdy jste definitivně pochopila, že nechcete udělat kompromis jen proto, abyste mohla zůstat ve hře?
1: To ani nebo kdy jsem to pochopila, to nějaký můj jako standard. Je to prostě tak, jak v tom životě, i v reálném životě, nejenom v té reality, že funguju, a to jsem si prostě vzala a nechala jsem si to s sebou, protože to je součást mě.
0: Nepřemýšlela jste o tom, že kdybyste někomu tu šanci dala a třeba mu jako udělala nějaký ústupek ze svých jako limitů a standardů, že byste měla čas pak někoho poznat?
1: Určitě ta myšlenka tam byla. Já nevím, já jsem si říkala hodně, že na světě je strašně moc lidí na to, abych já se třeba zavázala tady konkrétně jako na jednoho člověka. Prostě to tak nebylo, necítila jsem to tak a tak, jak to bylo, tak to prostě mělo být a prostě jsem to tak jako řekla, jak to bylo, no. Ty jsi jako říct.
0: Vy jste vlastně řekla, že o vás nikdo neprojevil opravdový zájem. Jak podle vás takový opravdový zájem má vypadat?
1: Tak minimálně to, že ten jako mužský člověk, ten muž vlastně přijde a už jenom to, že někoho jako osloví. Protože tím, že jsme měli my nástup jako bombšel, my jsme si volili, koho si vezmeme na masáž, tak vlastně pak z té druhé strany mohl přijít a tak si můžeme jít popovídat. Ale vlastně pořád ta iniciativa byla primárně jakoby na těch mých, na té mojí straně, nebo i na vlastně té Mončiné straně. No, takže já jsem vlastně to usoudila i v rámci toho. Já se v reálném životě opravdu nepotýkám, což nechci ať zní nějak jako zvláštně, ale nepotýkám se s tím, že bych musela jako extrémně chodit vlastně za muži a vyžadovat nějakou jako pozornost a nevadí mi to, ale je to prostě takový, že i potřebu vědět to, že ten člověk má jako zájem, no.
0: Jste před chvilkou říkala, že jste taková stereotypní žena v tom, že hodně vaříte. Takže vy jste trochu stereotypní žena i v tom, že vlastně ten muž by měl projevovat tu základní iniciativu.
1: Jako je to tak, ale vím, že třeba, když jsem měla nějaký vztah, tak už to hodně jako střídalo, ale prostě přece jako ten muž chce tu ženu, jako chce si jí jako
0: dobývat.
1: No jasně, a co já ho budu dobývat, jako žena 150 cm. Jako.
2: Express.
3: Express FM.

0: Adrianou Nguyen na Express FM probíráme její krátké působení v reality show Love Island. Co vás nejvíc překvapilo na reakci ostatních soutěžících po tom, co jste oznámila své rozhodnutí?
1: Asi to právě to nepochopení. To je vlastně to nepochopení podepsalo i tu nevyspělost. Protože já jsem neřekla, že vy jste všichni na nic nepoužitelný, ale řekla jsem, že to není něco, co prostě já hledám, protože v tom vztahu si každý hledá ty různé priority, které jako potřebuje a proto si toho člověka vybírá. A já jsem tam prostě tyhle věci nevěděla, což neznamená, že bych je nějak urazila, ale každý prostě preferuje něco jiného. Takže to, že vlastně oni to vzali, takže já jsem o nich řekla, že jsou jako špatný, nepoužitelný a takhle, tak to mě hodně jako překvapilo, že to vlastně takhle vzali. A zároveň já vím, že funguju třeba ve svém životě, že když mi někdo řekne, na to nemáš, tak já řeknu, aha, jak jako, že já na to nemám, já ti ukážu, že já na to mám, kdo ty jsi, že mi budeš říkat, že na to nemám. A úplně jsem si říkala, že kdyby byla fakt i ten jako muž a někdo by řekl bare minimum, tak já bych byla jako, ty vole, ti ukážu, že nejsem žádný bare minimum. Jo, že vlastně já třeba funguji fakt úplně jinak a překvapilo mě, že kluci si to vzali hodně jako negativně a nevzali si z toho jako žádnou lehkou pozitivní jako esenci toho, že vlastně já jsem ani nejmenovala vlastně, na koho se to vztahuje. Každý už si s tím prostě naložil podle svého, no. Tak to bylo takový jako zajímavý to vidět, slyšet a být jako součástí toho, jak to vlastně kluci zpracovávají, no.
0: Vy jste v Lovecastu mluvila i o zkušenosti s Matoušem. Přiznám se, že jsem neviděl, co jaká ta situace byla. Můžete ji krátce popsat?
1: No, mluvila jsem o tom, protože to byl člověk, pro kterého jsem si víceméně přišla, který mě vizuálně jako atraktivně nejvíc přitahoval. S tím, že jsem mu řekla, že vlastně i ta jeho přímočarost je osvěžující, ale po té krátké době jsem spíš usoudila, že se to hodně kříží s tím, že prostě si nevidí do pusy občas. Že jako to, co říkáme, můžeme ovlivnit. Já sama vím, že rychleji jako mluvím, než přemýšlím a proto vím, že se tyhle věci dají jako ukočírovat. Takže jsem prostě vysoudila to, že ta jeho atraktivita vizuální jakoby ubírá to, že on je vlastně takový prostořeky a hodně jako sebestředný člověk za mě. A ať se to prostě tenhle názor líbí někomu, jo, někomu ne, tak já jsem toho byla součástí, mohla jsem vidět, jak ten člověk funguje jako v různých situacích a pro mě to byla tak jako červená vlaječka a vlastně po krátké době, takže... Já jsem hrála na to svoji intuici a ta tam byla taková jako červená.
0: Někde jste taky řekla, že jste si z předchozího vztahu odnesla potřebu nestratit sama sebe. Jaké hranice jste si potom jako nastavila a jaké si chcete hlídat v případném budoucím vztahu?
1: Já to mám prostě tak, že když se zamiluju, tak ten člověk je prostě pro mě priorita číslo jedna. A řekla jsem si, že už to tak jako nechci úplně mít nastavený, že prostě ano, jsi ten můj jako milovaný, ale musím se dát prostě do popředí sama sebe, protože se sebou budu žít celý život, ty vztahy jsou prostě různý. A tohle je taková nějaké pravidlo, že už nechci jakoby toho člověka dávat úplně na to první místo, protože mě to potom úplně jako pohřbí vlastně. Ten můj jako charakter, to jaká jsem, co mě baví, že vlastně všechen ten svůj volný čas nakládám jenom do těch vztahů, což potom i jakoby nevyzní pozitivně celá ta, i když to je třeba dobrá myšlenka, tak to třeba pak už je až moc z toho kontaktu, nebo
0: takže vlastně i občasná volnost a občas jako se věnovat sama sobě a občas se věnovat tomu vztahu, jako vyvážit to nějak.
1: Jako
0: to je ta nová potřeba.
1: Jo.

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
2: Music. First. Express FM.

0: Na Express FM posloucháte další vydání série Express Star. Naším hostem je Adriana Nguyen, jedna z nejvýraznějších tváří letošní série reality show Love Island. Proč jste vlastně do Love Islandu šla?
1: My jsme to posílali s mojí maminkou, když jsme byli na chalupě zrovna, jsme přijela 3 dny, tak jsme si dávali jako prosečko a já říkám jako mamce v té výřivce, mami, já bych asi chtěla poslat přihlášku do Love Islandu, a ona byla jako, tak jo, tak to pošli. Takže mě vlastně, a tak jako 2 dny jsme chodili okolo toho počítače, prostě jak chodí pešek okolo, a pak byla jako, tak to pošli, tak jsme to poslali. A si říká, jo, tak bude sranda, jako upřímně jsem absolutně nečekala, že mě vyberou, protože celkově, když se podívám na bývalé účastníky, tak jsou jako, nebo ženy spíš, tak jsou to jako vysoké ženy, prostě úplně jako jiný typ žen, než jsem já. Tak jsem si říkala jako, třeba. Jo, vůbec jsem s ním nějak jako nepočítala.
0: Možná to chtěli zpestřit trošku.
1: No, tak to trošku zpestřili, no.
0: Byla jste připravena na to, že budou tam všude přítomné kamery?
1: Ano.
0: A oni to jsou většinou kamery automatické, těch kamer s nějakým člověkem za nimi tam asi moc není, takže je to asi celkem rychle, že vlastně trošku ztratíte pojem o nich.
1: Já jsem to vůbec nevnímala upřímně a hlavně tam se na ty vyleto opravdu hrozně moc děje, různé aktivity, soutěže, prostě, že to jako hodně rychle zapomenete.
0: Jak se člověk vyrovná s tím, že diváci potom uvidí jenom nějaký sestřih, a to znamená jenom část toho vašeho příběhu ve vile?
1: Těžko říct, já jsem ještě neviděla ani ty svoje díly, ale já doufám, že prostě z mé strany doufám to, že jsem projevila to, jaká jsem, a použila takové slova, že ať už se to třeba, ať se z toho vytáhne cokoliv, tak ta message zůstane prostě stejná. Jo, nejsem schopná říct, třeba se na to podívám a řeknu později, že jo, tyjo, vlastně to hrozně fajn vzali, hrozně fajn to funguje, nebo řeknu, ježiš, já jsem vlastně řekla o 2 věty navíc, jo, takže nevím, zatím jako v pohodě.
0: Budete mít potom potřebu, až se na to podíváte, třeba to uvést na pravou míru? Že jako doplníte ten příběh, který tam diváci vidět nemohli?
1: Jako Asi bych ráda měla ten prostor. Sice jsem neviděla ty díly, ve kterých jsem, ale viděla jsem asi snad všechny reakce lidí, co na to reagovali, třeba podcasty. A vlastně mně přijde, že právě taky, že to tam jako ty ženy většinou jako úplně pochopily, tak jak jsem to myslela, zároveň ti muži ne. Takže vlastně se to hodně tak jako by bylo a myslím si, že jako bylo by to super k tomu mít nějaký prostor ještě.
0: Co si chcete z Love Islandu uchovat v paměti na dlouhou dobu nebo na pořád?
1: Tyjo, že není kam spěchat.
0: Co pro vás bylo ve vile nejtěžší?
1: Asi vlastně ta role bombshell banálně, že vlastně jsme přijeli do rozjetého vlaku. No a je to vlastně těžký tam jako zapadnout, potkat se tam vlastně s někým, mít ten prostor, jak pro nás jako bombshells, tak podle mě i pro jako lidi, co už tam jsou, protože taky jako jim tam pořád někdo jako chodí, tohle, že chápu jako obě strany, ale pro mě to bylo hrozně těžké jako se tam uvolnit na tom začátku a neměla jsem vlastně tak moc prostor, abych se jako uvolnila a vlastně předala lidem to, jaká fakt jsem, takže asi tohle, no.
0: Jakou nejdůležitější věc jste se tam dozvěděla sama o sobě za ten váš krátký zhruba týdenní pobyt?
1: Že se stojím za svým.
0: Kolik vám přibylo followerů na sociálních sítích?
1: Tyjo, něco okolo 3000.
0: Chodili vám hejty? Nebo chodí vám ještě?
1: Primárně ne. Primárně vůbec. Já jsem úplně překvapená vlastně. Samozřejmě jsou tam nějaký, ale je to fakt jako minimum. A já jsem hrozně ráda, že i muži mi psali jako do zpráv, že vlastně my tě zvem na rande a mám knírek. Já jsem ulítla trošku na ty knírky. A nebo že vlastně, jo, my tě chápem úplně, přesně ti kluci mohli reagovat jinak. Já jsem taky kluk a taky to chápu úplně jako jinak. Že vlastně se tam ukázalo, že vlastně jsou i lidi jako jiný a že vlastně každý si to vezme podle sebe vlastně a ty reakce hodně utvrzují mě v tom, jaký ten člověk opravdu je. Ne to, co mi řekne, ale vlastně jak reaguje.
0: Tak mezi muži už je hodně feministů.
1: No, takže vlastně tak. A vlastně primárně je to všechno skoro pozitivní.
0: Jste mi trošku už vlastně odpověděla na další otázku, jestli vám přišly i nějaké nabídky na rande. Kolik jich bylo zhruba?
1: Dost.
0: Jakože desítky, stovky.
1: No, něco mezi. Něco mezi.
0: Vybrala jste si už nějakýho?
1: Asi spíš ne. Já prostě, já nevím, teď to nějak jako Nefílu, já to mám ráda hodně, když je to jako spontánní, když se s tím člověkem prostě poznám, třeba ani se jako nedomluvím, já přemýšlím, jestli jsem šla jako, vlastně ne, oba dva moje vztahy jsem je potkala úplně jako náhodou, s jedním jsem teda studovala 6 let a druhýho jsem potkala úplně jinde, takže vlastně nikdy to asi nebylo, že bych si řekla, jdeme na domluvený rande a no asi moc, asi z toho nikdy nic nevzniklo.
0: A nechce to tomu dát ani šanci?
1: Asi tomu třeba šanci dám, ale teď momentálně asi na to nejsem ready.
0: Tak možná ty, kteří vydrží, že třeba tu nabídku zopakují po nějaké době, třeba se teďka teda dozvědí z rádia, že ještě jako nejste na to připravená, tak možná ty pak můžou mít šanci větší.
1: Třeba pak jo. To je problém Adry v budoucnosti. To budu řešit až jako za týden, dejme tomu.
2: Express FM.

0: Účastnice reality show Love Island Adriana Nguyen je tentokrát naší Express Star. Vy jste řekla, že vás zatím příliš neoslovili seznamovací aplikace. Konec konců jste říkala, že vlastně vaše vztahy vznikly přirozeně. A v čem je pro vás to osobní setkání nenahraditelné?
1: No, vlastně vy tam toho člověka vidíte úplně poprvé. Takže nemáte tam vlastně žádný to porovnání z té fotky, z toho, jak ten člověk vystupuje na těch sociálních sítích, nebo když dneska vlastně narazíte na ten Instagram, tak si můžete podívat, co ten člověk třeba jako sleduje, jak ty věci komentuje a už se tam prostě balí ty myšlenky, aha, ježiš, no.
0: Můžete se podívat, i kde byl na dovolené, co jedl, čím jezdí, s kým kamarádí.
1: No samozřejmě, prostě, kde
0: už vlastně máte o něm celý obrázek.
1: Všechno. A mě se prostě i proto jsem nesledovala ten Love Island, protože jsem chtěla přijít a mít ten vjem na ty lidi prostě skutečný. Samozřejmě nějakým informacím jsem se nevyhla, to prostě ani dneska nejde už, jakmile máme krabičku, ale vlastně je to takový, je to cenný pro mě, že tu esenci toho člověka, tu jeho auru můžu vidět jako naživo. Jo, a někdo může být fakt na těch fotkách úplně jako modelovej, ale v realitě prostě to tam jako necinká, není to tam.
0: Třeba ještě fotky jsou starší zvlášť.
1: No a tak to je v pohodě, ale to třeba, já nevím, já i z ty fotky jako poznám, jako jaký ten člověk jako třeba je, nebo jak ten člověk působí, jestli je charismatický, nebo ne, ale v té realitě to tak je prostě potvrzeno, sečteno, podepsáno, prodáno.
0: Vedle humoru, empatie a trpělivosti jste řekla, že hledáte také rozhodnost, jak se musí muž jako projevit v běžném životě, abyste řekla, jo, ten je rozhodný.
1: Tak primárně asi to, že ví, co chce. Že vlastně jsou muži, kteří vlastně si někoho najdou, ale nevědějí, jestli z toho chtějí mít úplně třeba ten vztah, nebo jestli to chcou posouvat. A vlastně obou těm lidem, jak ty straně mužský, tak ty straně ženský, uteče na jednou rok. Dva. Tři. A je to v takovým tom, jako že nevím vlastně. No tak nevíš, ale tak je radši, jako je mnohem lepší, když nevíš sám, než když nevíte oba.
0: Jakou roli pro vás hraje ten první dojem a co naopak odhalí až delší rozhovor nebo třeba více schůzek jako v řadě?
1: Já mám čuch na lidi, takže většinou jako ten první dojem uhraje hodně moc procenta toho, jak já toho člověka vnímám. Ale třeba přesně, jako ty další schůzky jsou skvělý v tom, že zjistíte, jestli si máte o čem co říct, jestli vlastně pořád tam ty debaty jakoby navazujou, protože někdo může být úžasný, skvělý, báječnej, ale vlastně potom tam si nemáte co říct. A to neznamená, že prostě je špatný, ale prostě se to tam nesešlo. Takže přesně jakoby na to skládat ty další jako schůzečky a randíčka jsou hrozně fajn. Pak tam vidíte vlastně hrozně moc věcí, jestli ten člověk vlastně vám dal tu iniciativu, že jo, tady jsme se bavili, můžeme se třeba pobavit ještě příště, vezmu tě třeba tady. Jo, nebo i ta žena vlastně, že jo, hele, a ty jsi mi minule říkal a teď jsem viděla, že tam to je, tak se tam můžeme jít podívat. A už se to prostě balí a tam se jakoby ukazuje ten zájem obou těch lidí. A to je prostě strašně fajn, protože najednou vlastně pinkáte si, vlastně je to super. Nepotřebuje člověk pak jako přemýšlet nad tím, proč mu nenapsal, proč se neozval, jo. A je to pak moc hezký.
0: Jak by měl vypadat váš život za rok, abyste si řekla, že Love Island a i odchod z Love Islandu otevřel ty správné dveře?
1: Já doufám, že mi to třeba pomůže v nějaký jako pracovní části svojí, že právě tím, jak jsme v té reality show a potom z toho člověk vyjde podle toho, jak se prezentoval, tak vlastně těm lidem chodí určité spolupráce vlastně. Tak bych chtěla, aby vlastně se mi dařilo právě trošku víc rozpromovat ten svůj blog, který dělám. Jo, jakože ty různý jako vlogy a nějaký jako kreativní věci, nebo se třeba dostat jako k nějakému jako přesně social media content, že bych chtěla dělat jako nějaký klidně jako žurnalistiku vlastně. Někde se tady jako posouvat v těchhle si jakoby věcech, no, takže kdyby se to podařilo, tak samozřejmě je tam určitě velká pomoc toho, že jsem byla tady v Love Islandu, ale pak ta jako hrozně velká, hrozně velký drill toho člověka, jo, že si zatím fakt jde, takže to jsou takové jako dvě věci. Troufám si říct, že ho mám, že jsem jako zapálena pro ty věci a když něco chci, tak si to většinou jako vydřu, aby to tak prostě bylo a to taky určuje ten můj standard prostě, že vím, jaká jsem a vím, jak funguji a vím, že ty věci jdou i z těch jako rodin vlastně, tak no.
0: Stává se, že výrazní účastníci jedné reality show se pak objeví v další. Lákala by vás účast dalších show, třeba Bachelor, Farma nebo Survivor?
1: Asi spíš, nebo teďka asi ne. Teďka asi ne, teď jsem taková jakože... že trošku zpracovávám, ono to je přece jenom jako náročné trošku. A nechci říct, že nikdy, ale teď momentálně ne.

0: Na Express FM posloucháte rozhovor s Adrianou Nguyen, účastnící reality show Love Island. S velkou vděčností mluvíte o svých adoptivních rodičích. Jaké hodnoty vám předali a která z jejich rad vám vytane na mysli nejčastěji?
1: Jako všechno, co předávají, je pro mě jako hrozně důležitý, minimálně ta láska, ten chod vlastně toho, jak ty vztahy fungují. Ať už právě jsou to jako rodiče nebo prarodiče. Takové to jako soužití vlastně. A mamka říká hodně moudr. To teď bych jako hodně pátrala, ale ona vždycky něco řekne a já vždycky cituju. Moje mamka říká, že... Doplň větu. Jo, takže jako celkově prostě rodiče jsou skvělí, vždycky mě podporujou i v těch největších jako blbostech, které si vymyslím už jako od mala a stojí za mnou, ale zase zároveň jako mamka je přesně taková, že řekne, co se jí nelíbí, takže mám přesně vlastně tu sebereflexi toho, co už je moc, co už jako by tak třeba nemělo být a tak no.
0: Jaké to bylo vyrůstat jako dívka s romskými a vietnamskými kořeny právě v Opavě?
1: Ty jo, jako já jsem ještě chodila předtím vlastně na základku kousíček od Opavy do takové vesničky, tam to bylo horší, protože tam vlastně tam to byly jako obě části, jedna ta strana byla jako je Adriš psy, nebo takové ty prostě jako narážející věci jako by na to, že jsem Asiatka, a pak ta druhá, že když se třeba něco ztratilo, tak to bylo na mě i vlastně ze strany jako pedagožky. Takže to bylo takový jako půl na půl vlastně, ale člověka to fakt jako obrní za mě. A když jsem pak přestoupila vlastně do Opavy, což byla nějaká 7., 8. třída, tak tam už se to vůbec nedělo, protože zaprvé ta škola byla skvělá. Pak byla jako skvělá a ono to byla jakoby jazykovo-hokejová škola. Shodou okolností moje maminka tam dělala tehdy zástupce ředitele a tam dělala paní ředitelovou. A právě tím, že tam bylo hodně jako Asiatů a hodně různých jako kultur, tak se to úplně jako vytratilo. Bylo to hrozně fajn, úplně najednou jiný vzduch, jiný prostor, i vlastně ty děcka mají hrozně moc najednou prostoru se jakoby rozvíjet a nesoustředit se na to, že je tam někdo jako nadává nebo prostě jim škodí, no.
0: Co by podle vás lidem pomohlo lépe rozpoznat i zdánlivě nenápadné projevy rasismu nebo právě těch stereotypů, jakože Vietnamci jedí psy?
1: Co by mi to pomohlo rozpoznat?
0: No lidem, jako spíš ostatním, protože vy to asi bohužel jste poznala už, ale...
1: já vůbec jako nevím, ono to fakt záleží prostě, jaký ten člověk prošel výchovou prostě, jo. Jako těžko říct, prostě tohle je hodně jako individuální, myslím si, že v dnešní době se to hodně zlepšilo celkově, ale pořád jsou jako lidi, který to tak jako vnímají. Já musím zaklepat, že vlastně mně už se to neděje. Mně se to neděje, já jsem si hodně vymezila prostě kruh lidí, na mě to ani možná vizuálně nejde tolik jako vidět, ale je to něco, s čím už se nepotkávám skoro. Takže já jsem jako jenom pozitivu teď.
0: No dobře. Jak blízký vztah máte třeba k vietnamské komunitě v Česku? Jste nějako jejich součástí nebo se držíte stranou?
1: Spíš ne. Ale miluji vietnamskou kuchyni, vařím vietnamskou kuchyni. Takže aspoň tak nějak.
0: Ta správná součást zůstala.
1: Jo, je to tak, to mě baví. No, bohužel vlastně nemám úplně nějaké jako extra napojení, samozřejmě mám přátelé vietnamského původu, kteří jsou skvělí a vlastně vždycky se bavíme o tom, jak to je, že vlastně jsem neprošla úplně tou romskou vlastně ani vietnamskou kulturou, jak bych měla. A tak si to tak jako pobírám, vlastně co oni mi dají na čichno a jsou vždycky jako hrozně moc otevření k tomu, jako ty věci jako ukázat, poznat a to, takže... Takže tak, no a mám třeba takové jako na bingo kartě návštěvu Vietnamu. Takže tak.
0: Adriano, moc děkuju za návštěvu. Přeju vám, ať se vám splní vaše sny a ať najdete toho správného.
1: Děkuju moc. Express Star. Na Expressu.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Express. Music first.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Express FM.
5: Hudba. Na prvním místě.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Taylor Swift oslavila své 16. kariérní umístění na prvním místě hitparády Billboard Hot 100 se singlem Patient Zero. Píseň, jejíž hvězdně obsazený videoklip debutoval na MTV, je jejím čtvrtým místem číslo 1 v roce 2026. Po Opel Light, I Knew It, I Knew You a The Fate of Ophelia. Taylor Swift se blíží historickému rekordu Beatles z 20 hity na vrcholu hitparády Hot 100, což je výkon, který je bezkonkurenční už 56 let. Neexistuje vhodnější píseň k žádosti o ruku než Marry You od Bruno Marse a neexistuje lepší příležitost nežli je koncert Bruno Marse a útočník Los Angeles Lakers Zaire Williams načasování plně využil. Během koncertu Bruno Marse 2. října na stadionu SoFi v kalifornském Inglewoodu si Williams poklekl na jedno koleno a požádal o ruku svou dlouholetou přítelkyni, modelku Paris Tillman. Zatímco Bruno Mars zpíval svou svatební hitovku z roku 2010. Jak romantické. A teď něco rozchodového. FKA Twigs vyřešila svůj nejnovější právní spor s bývalým přítelem Shia LaBeoufem. Spor vznikl v důsledku žaloby, kterou Twigs podala proti LaBeoufovi v prosinci 2020. Tenhle ten páreček chodil spolu přibližně rok. FKA Twigs pak obvinila LaBeoufa mimo jiné ze sexuálního napadení a způsobení citové újmy. Součástí nařízení byla mlčenlivost o jejich vztahu, které bylo zrušeno. Nyní jí toto důležité vítězství zcela osvobozuje a má možnost diskutovat o svých zkušenostech, zastávat se dalších žen, které by mohly být méně privilegované.

0: Express FM uvádí hudební speciál. Express Edge.
1: Nezávislá hudební scéna. Edge. Express Edge s Petrem Novákem.
2: Krásný říjnový večer vám na Express FM momentálně přejí tvůrci hudebního speciálu Express Edge. Od mixu vás zdraví Pepa, od mikrofonu Petr. Začíná 876. epizoda a my tu s vámi budeme následující dvě hodiny vysílání. Dnes jsme si připravili poměrně pestrou společnost umělkyň, umělců a kapel z celého světa. Většinu z nich jsme ještě nikdy nehráli, takže o toto bude zajímavější. A také jsme narazili na pár super kousků a z toho máme o to větší radost. Info Express Edge najdete na Facebooku. Web expressfm.cz také znáte, takže pojďme k první dnešní věci. Skoraně pocházející Afterclank letos oslavili 25. narozeniny a my vám dnes připomeneme jejich poslední řadový titul z roku 2024 a to trackem Sentiment. Příjemný poslech přejí Petr s Pepou.
0: Express Edge na Express FM.

Pozdrav od našich německých sousedů doznívají Notwist, indie parta z Bavorska, fungující od roku 1989. O 12 let později vydali pátou řadovku Neon Golden, kterou živě představili i u nás a samozřejmě, že v jejich setu nechyběla ani námi nabídnutá singlovka Pilot. A v Německu se ještě zdržíme. Konstantin Gropper je známý pod pseudonymem Get Well Soon. Minulý týden vydal novou desku, která nám nemohla ujít a vám ji představíme v rámci songu Siri, What Ruined the West.

Pokud posloucháte Expreseč pravidelněji, asi vám neunikla legendární a dnes již neexistující kapela God Machine. Jeden z jejich členů, Robin Proper Shepherd, si po smrti svého spoluhráče Jimmy Fernandéze založil kapelu Sophia. A právě od ní jsme vám hráli skladbu Undone Again. Pro někoho byla zásadní hudební stanice MTV, pro mě jeden čas i německá Viva 2, která divákům nabízela i zajímavé německé alternativní party. Mimo jiné je to Kotronik, partu z Hamburku. Ta je činná i v současnosti, my vám však zahrajeme její raný hit This Boy is Tokotronic.

0: O trochu němčiny v dnešním Express Edge se postarali Tokotronic, kteří jsou stále aktivní, a to i na koncertních pódiích. V úvodním bloku dnešního vydání Express Edge jsme již navštívili Dánsko, Německo, Rakousko a teď se podíváme do řeckých Athén. Tam totiž působí Theodor, umělec, který ve své tvorbě míchá elektroniku i indie rock a který má bohaté koncertní zkušenosti. My vám nabídneme jeho loňský track Breathe Into Me.
1: Posloucháte Express Edge.
2: Edge na Express FM.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz. Music.
2: First. Express FM.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge, společnost vám dělají Petr s Pepou a před malou chvílí i The Box Rebellion. Anglický kvartet, kterému letos vyšla novinka The Second I'm Asleep, přinesla i doznívající skladbu Last of a Dying Breed. V dnešním úvodu jsem zmínil fakt, že při přípravách dnešního dílu jsem narazil na pro mě doposud neznámé kapely a jednou takovou jsou irští Columbia Mills, kteří kombinují elektroniku a pop a kteří doposud vydali dvě alba. My vám nabídneme věc s názvem Close to You.

Poznali jste předělávku legendárního hitu Born Slippy od Underworld. Jejími autory jsou Ten Fé, londýnská indie popová dvojka, která začínala jako pouliční a časem se přesunula do svých pokojíčků a odtud do studia i na koncertní pódia. Teď už ale The Sweet Serenade.

0: The Sweet Serenades pochází ze Švédska. Bohužel informací o nich je k dispozici poměrně málo a jejich web jim evidentně sebralo nějaké online kasino. Joachim Liebens je belgický umělec, který se ve 30 letech stal místní indie senzací. Především díky svému debutu a intenzivnímu koncertování. Letos v květnu vyšla novinka Boys Cry 2, která přinesla i následující single.
1: Express Edge
2: s Petrem Novákem.

0: Posloucháte hudební speciál.
1: Speciál na Express FM.
2: Alone in Central Park when

Nové album This Mirror Waits a Ton od Interpol z našeho vysílání určitě znáte. My vám před malou chvílí představili druhý single Iron City a já dodám, že producentsky se na desce této New Yorkské party podíl Andrew Watt. Ostřílený matador, který trávil čas ve studiu po boku Dua Lipy nebo Liama Gallaghera. Na Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge a jsou u toho s vámi Petr s Pepou. Na řadě jsou Kyo, kvartet, který letos debutoval s nahrávkou Put a Smile on For Me. Pochází z ní i track Be Happy, tady je.

0: Nedávno jsem si vzpomněl na kapelu Mona z Ohája, která měla před lety raketový start, ale pak se smrskla na one-man project Nicka Browna. Upřímně, poslední desky vydané pod hlavičkou Mona mě nebaví. Proto jsem pro dnešek šáhnu po třetí desce Soldier z roku 2008. Vy jste poslouchali píseň Not Alone. Za okamžik zaspomínáme na Morning Parade, nadějnou formaci z Anglie, která vydržela fungovat jen do roku 2014, takže v jejich diskografii jsou pouhé dva tituly. Ten druhý a zároveň poslední přinesl i následující věc. Morning Parade, Express Edge.
1: Express Edge a Petr Novák.

Express Edge můžete na Express FM v premiéře poslouchat každou středu od 21 hodin, v repríze pak v pondělí od 22 hodin. Podíváme se do Michiganu, kde působí Christopher Martin a Chris Phillips, a to pod hlavičkou projektu I Am Dynamite. Nepodařilo se mi zjistit, jestli je projekt stále činný. Následující skladba vyšla v roce 2012 a její název je Stereo.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge. S Petrem Novákem.
2: Hezký večer posluchačům Express FM přejí dnes ještě jednou Petr s Pepou. Jsme v polovině 876. dílu Express Edge, takže tu s vámi strávíme ještě jednou hodinu vysílání. Jak je naším zvykem, budeme pozvolna přitvrzovat a to se týká i dnešních umělkyň. Většinu skladeb dnes hrajeme poprvé, nemá to však vliv na kvalitu nabízeného materiálu. Express Edge najdete na Facebooku, Express FM na webu, to jen pro pořádek. Z kraje letošního roku se hudebnímu světu představili Lemon Sucker z Brightonu. Na úvod druhé půlky dnešního Express Edge vám nabídneme track Stain. Příjemný poslech druhé poloviny 876. dílu Express Edge vám přejí Petr s Pepou.

Tohle je pro mě objev roku. Říkej si Čolk a někdy v březnu představili prvotinu Crystal Punk, kterou jsem poslouchal celý včerejší večer a moc mě baví. Navíc si Čolk jako předkapelu vybrali Fontaine's DC, takže s nimi vystoupí i v Praze. Právě doznívá single Pain. Teď se podíváme do anglického Blackpoolu, kde působí postroková ambientní parta Blanket. Všichni ze čtveřice hudebníků mají zkušenosti už z jiných formací. V lednu Blanket vydali zdařilou desku True Blue, ze které vybíráme track Hole in My Head.

Když jsem se díval na deskripci tvorby kapely Oversize, zaujal mě pojem grunge gaze. Přiznám se, že jsem ho doposud neslyšel, ale teď už budu vědět. Oversize loni vydali první titul Vital Sign a kapela v těchto dnech svým příznivcům nabídla nový single Separate. Podílel se na něm i nový zpěvák kapely Nick Nowak. Tady je...

0: Nespoměrně dost hudebně cestujeme. S kapelou Pale Skin jsme navštívili Švédsko, odkud pochází. Její tvorba bývá označována jako alternativní metal, ale trio v ní mísí i prvky trapu nebo hip-hopu. Konkrétně jsme vám pustili song Euphoric End. Zatím v dnešním Express Edge převládají kapely a umělci z Evropy nebo britských ostrovů, které navštívíme společně s manchesterskou partou Korela. Funguje 10 let a letos vydala album s pořadovým číslem 2. Najdete na ní i následující skladbu Thunderstrike.
1: Express Edge
2: na Express FM.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz. Když chci

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
3: Express FM.

Dead Sara. Na Express FM, kde právě posloucháte hudební speciál Express Edge. Pokud je vám jméno Dead Sara povědomé, tak možná i díky tomu, že se jedná o kapelu, ve které působí Emily Armstrong, americká zpěvačka, která dostala šanci si za mikrofon stoupnout v Linkin Park. Otázkou je, kdy se dočkáme nového materiálu od kapely Dead Sara. Dnes jsme vám hráli 5 let starý single Hypnotic. Již tuto sobotu se v pražském Cargo Gallery představí anglická dvojka Blood Red Shoes. Pokud jste nikdy na jejich koncertě nebyli, měli byste to okamžitě napravit. Laura hraje na kytaru a zpívá, Steven bubnuje a také zpívá. Každopádně Blood Red Shoes jsou důkaz, že ve dvou se dá na pódiu udělat pořádná divočina. Takže sobota, Cargo Gallery. Očekávám, že Blood Red Shoes zahrají i tuhle hitovku.

Tolik velští The Joy Formidable v čele se sympatickou blondýnkou Rici doznívá 3 roky starý single Share My Heat. The Warning je mexická rocková trojka, kterou založily 3 sestry, Daniela, Paulina a Alejandra. Venku mají 5 studiovek a my se v jejich diskografii zaměříme na letošní věc s názvem Kerosene.

0: To byly The Warning, mexická rocková trojka, která se v březnu příštího roku představí v našem hlavním městě. Vystoupí v Křižíkově pavilonu B na výstavišti. V Londýně působí industriálně rocková kapela Saint Agnes. Baví nás její čerstvá třetí deska, která vyšla v květnu a ze které zařazujeme track Good Boy.
1: Express Edge
2: s Petrem Novákem.

Nakonec se přesně jen do Ameriky podíváme. Před chvílí nám společnost dělala kalifornská parta Sea Heaven, která v červnu vydala eponymní desku a na ní najdete i doznívající záležitost Long Goodbye. Na Express FM stále posloucháte hudební speciál Express Edge, jsou u toho s vámi Petr s Pepou a společně se Sea Heaven jsme otevřeli dnešní finálový blok. A vy víte, že v finále máme trochu přísnější. V Kalifornii ještě zůstaneme, připraveni jsou totiž Movements, kterými před měsícem vyšla nová deska Happier Now.

To byly Football Head z Chicaga. V doznívající skladbě hostuje Snow Elef, šikovný hudební, kterého v Express Edge čas od času hrajeme. Stejně tak i A Day to Remember, čtverice z Floridy, která se albově naposledy ozvala před rokem, a to poměrně vydařenou osmou deskou. Mě docela zaujalo, že věc, kterou vám za okamžik pustíme, je na ní až jako poslední v pořadí. Jmenuje se Closer Than You Think, no a tady jsou A Day to Remember.

Injury Episode je název letošního titulu od anglické party Static Dress. Skladba Human Props byla předposlední v dnešním Express Edge. Z dnešní dvouhodinovky zbyl už jen čas pro závěrečné hudební rozloučení. Drahé posluchačky, drazí posluchači, děkujeme vám za vše, především za pozornost a podporu. Zpět tu pro vás budeme opět příští středu od 21 hodin, po případě v pondělí od 22 hodin, kdy vysíláme reprízu. Pepa vám mává od mixu, já, Petr, vás zdravím od mikrofonu. Mějte se krásně a rádi, kdyby cokoliv, Express Edge má své místo na Facebooku, Express FM pro změnu na webu. Pic a mír.

0: Express FM.
1: That's what we're trying to do. We're keeping it, guys.

It's just one of those things. It's just

Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz. Když čtyři

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
2: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
1: Elektrikář?
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Music. First.
4: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Taylor Swift oslavila své 16. kariérní umístění na prvním místě hitparády Billboard Hot 100 se singlem Patient Zero. Píseň, jejíž hvězdně obsazený videoklip debutoval na MTV, je jejím čtvrtým místem číslo 1 v roce 2026. Po Opel Light, I Knew It, I Knew You a The Fate of Ophelia. Taylor Swift se blíží historickému rekordu Beatles z 20 hity na vrcholu hitparády Hot 100, což je výkon, který je bezkonkurenční už 56 let. Neexistuje vhodnější píseň k žádosti o ruku než Marry You od Bruno Marse a neexistuje lepší příležitost než je koncert Bruno Marse a útočník Los Angeles Lakers Zaire Williams načasování plně využil. Během koncertu Bruno Marse 2. října na stadionu SoFi v kalifornském Inglewoodu si Williams poklekl na jedno koleno a požádal o ruku svou dlouholetou přítelkyni, modelku Paris Tillman, zatímco Bruno Mars zpíval svou svatební hitovku z roku 2010. Jak romantické. A teď něco rozchodového. FKA Twigs vyřešila svůj nejnovější právní spor s bývalým přítelem Shia LaBeoufem. Spor vznikl v důsledku žaloby, kterou Twigs podala proti LaBeoufovi v prosinci 2020. Tenhle ten páreček chodil spolu přibližně rok. FKA Twigs pak obvinila LaBeoufa mimo jiné ze sexuálního napadení a způsobení citové újmy. Součástí nařízení byla mlčenlivost o jejich vztahu, které bylo zrušeno. Nyní jí toto důležité vítězství zcela osvobozuje a má možnost diskutovat o svých zkušenostech, zastávat se dalších žen, které by mohly být méně privilegované. Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Music. First. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Taylor Swift oslavila své 16. kariérní umístění na prvním místě hitparády Billboard Hot 100 se singlem Patient Zero. Píseň, již hvězdně obsazený videoklip, debutoval na MTV, je jejím čtvrtým místem číslo 1 v roce 2026. Po Opelite, I Knew It, I Knew You a The Fate of Ophelia. Taylor Swift se blíží historickému rekordu Beatles z 20 hity na vrcholu hitparády Hot 100, což je výkon, který je bezkonkurenční už 56 let. Neexistuje vhodnější píseň k žádosti o ruku než Marry You od Bruno Marse a neexistuje lepší příležitost nežli je koncert Bruno Marse a útočník Los Angeles Lakers Zaire Williams načasování plně využil. Během koncertu Bruno Marse 2. října na stadionu SoFi v kalifornském Inglewoodu si Williams poklekl na jedno koleno a požádal o ruku svou dlouholetou přítelkyni, modelku Paris Tillman. Zatímco Bruno Mars zpíval svou svatební hitovku z roku 2010. Jak romantické. A teď něco rozchodového. FKA Twigs vyřešila svůj nejnovější právní spor s bývalým přítelem Shia LaBeoufem. Spor vznikl v důsledku žaloby, kterou Twigs podala proti LaBeoufovi v prosinci 2020. Tenhle ten páreček chodil spolu přibližně rok. FKA Twigs pak obvinila LaBeoufa mimo jiné ze sexuálního napadení a způsobení citové újmy. Součástí nařízení byla mlčenlivost o jejich vztahu, které bylo zrušeno. Nyní jí toto důležité vítězství zcela osvobozuje a má možnost diskutovat o svých zkušenostech, zastávat se dalších žen, které by mohly být méně privilegované.
0: Express FM.